kterého znáte také z projektu třeba PVT, Pivot, značky Warp, Lawrence Pike teďka vydává své nové solové album a vychází na španělské značce Balmat, nebo vyšlo před pár týdny pod názvem Possible Utopias for Jazz Quintet. Pěkný název a vy tam jdete pěkné takové jazz experimentální ambientní album nebo desku, která z ní šuká se Guardians of Memory v úvodním tracku, který myslím, že vystihuje to nejhezčí z té desky, Lawrence Pike a jeho nové album na značce Balmat Possible Utopias for Jazz Quintet.

Australský hudebník, perkusionista, bubeník Lawrence Pike na svém albovém teďka dalším solo zářezu, tentokrát desce s názvem Possible Utopias for Jazz Quintet. Aj, tak kraj, tak tohle to vůbec nemělo stát ještě, ale no tak to jsem to úplně teďka tady celý rozhasil, nevadí, mám to tady už teďka. Tak teď ještě mám pro vás tuhletu desku, která vyšla, myslím, že minulý týden na německém labelu Affin Records, Jachima Špíta, a tentokrát spolupráce tří hudebníků na poli ambientu. Konkrétně právě trio Pepo Galán, Jachim Špít a Markus Gintner. Jejich album Obril, jak jsem řekl, vyšlo před týdnem a nabízí celkových 8 ambientních skladeb. Tohle je už ukázka Phantom Bloom a tohleto španělsko-německé trio Galán, Špít, Gintner na novince Obril.

ukázka Stria Galán, Špít Gintna, dneska O'Brien. Tak, já mám pro vás poslední věc, ještě tuhletu desku také z minulého týdne od italského hudebníka Michel Ducci. Pro značku Monotrim vydal tohleto album Snail in the Clouds, teďka, které předcházely single jako Woman Like You nebo Rain on Me, které jsme si hráli. Příjemná, opět pohodová muzika tohletoho Itala. Alabaster's Club, Snail in the Clouds album, nazvat se Monotrim, Michel Ducci.

Michel Ducci, který ho můžete znát z italských projektů jako M plus A nebo April Comes in June. Jeho však druhé už solové album po té desce Scythe, kterou jsme si tady hráli před 2 lety, opět na značce Monotream a dostal nás Snail in the Clouds. Plš v mracích, to byla skaba Alavastr. Tolik dnešní novinky, víc už nám zase toho se nevíde, zase příště. Teď už míříme za pořadem intro, který dnes nabídne výbornou hudebnici Laura Mish, jinak kompletní playlist už visí také na stránce Rádio 1.

Laura Mishaj, krásná úvodní věc Daylight z její úplně prvotiny, která vyšla přesně před 10 lety, tenkrát jako její vlastně první vůbec EPčko, to přes její bandcamp Shape by Who We Knew má měla název. Tohle také titulní nahrávka, kterou také obohatila svým umem hrou na saxofon, ale ta londýnská hudebnice, producentka, zpěvačka, saxofonistka, jak jsem řekl, která je také sestrou známého jazzového hudebníka Toma Mishe. V dnešním pořadu intro si projedeme právě její bohatou diskografii, která si sčítá dvě řadové desky pouze, ale spoustu EPček a různé předělávky. My si dáme

to byla krásná věc Forsaken. Vlastně single, který avizoval její vlastně takové první ofiko EPčko s názvem Playground, které vyšlo v květnu roku 2017 a to byl březnový single ještě Forsaken z té prvotiny, která je opravdu EPčka, přestože obsahuje 7 nahrávek, tak jsou to v podstatě takové 4 další skladby doplněné takovými různými interludy, jako byla i tahleta kratší 1,5minutová věc Climb, která hraje pod náma. No a tohleto EPčko rozhodně ukázalo už ten talent týhletý hudebnice na poli původně takových jazzových fúzí s elektronikou a takovým eterickým vokálem, která šla později čím dál více do hloubky svý tvorby. My si dáme z tohle EPčka, které dostalo název Playground a vyšlo, jak jsem řekl, v květnu roku 2017, také přes ještě Bandcamp tohleté hudebnice z Londýna, Laurie Mish. Je to ukázka s názvem This Road. No a určitě parádní pětá skladba, která vznikala přímo v jeho východním londýnském studiu. Tady je už skladba This Road. Laura Mish v dnešním intru, pokud jste zapli později, a playlist a info také na chviličku na stránkách Radina.

To byla ukázka Lagoon, výborný single, který se objevil z kraje roku 2018, po vlastně takovém 3/4 roce od toho jeho EPčka Playground, který si vydala, na kterým na sebe hodně upozornila už. A tentokrát solová věc, která nevyšla na žádným dalším releaseu, a musím říct, že celý ten dá se říct rok, kdy Laura Mish možná čekala na smlouvu se značkou One Little Independent, tak stále ještě čekala, když vlastně pak ještě také vyšlo další píčko v roce 2019, neupsané, ale vyšly prostě 3 singlovky, kromě skladby Lagoon jsou to další 2 věci I Adore, to bylo v srpnu roku 2018, a pak i krásná další věc Hibernate z kraje roku 2019, teď už Laura Mish, kterou posloucháte v dnešním pořadu intro, kompletní playlist už odehraný věcí a info už najdete také na stránce Rády. Na teď už míříme za tímhletím nealbovým a nejpým singlem solo I Adore z roku 2018.

nám ukázka už od Lori Mish, tentokrát z kraje roku 2019, kaba Hibernate a parádní dvě vlastně ne-singlové věci zněly I Adore a Hibernate. Jinak v tom roce 2019 prak Lori Mish vydala své také další vynikající EPčko přes svůj bandcamp, takový sedmi trackový opět feelingový parádní počin Lone City, který však také ještě už z kraje roku předcházely také dva singly, které si teďka pustíme. Konkrétně Night Drive, který vyšel v březnu už a pět na tomhletom EPčku, které si ještě poté pustíme v ukázce Blue Dot. Najdete opět tu její unikátní směs krásného hlasu společně s ambientně jazzovými elektronickými výboji a hlavně tou úžasnou hrou na saxofon. Teď už Lori Mish a skladba Night Drive z roku 2019. Chystá naopak EP Lonely City. No a vy posloucháte intro. Profilový pořad. Ty slyšíte každou nedělní noc na Rádiu 1. No a playlist a info na stránkách už.

Tak to byla ukázka Blue Dot, single, který vyšel také Lori Mish v roce 2019, ještě před vydáním EPčka Lonely City. V dubnu to bylo, v květnu pak už vyšlo tohleto sedmiskalbové dílko, někdy považovala za minialbum, ale je pravda, že je to kolekce opět zase některých i kratších věcí. Ale ten ambientní, ale zvuk saxofonu, to je úplně typický pro Lori Mish a její tvorbu, která, jak jsem řekl, začala vznikat už v polovice té minulé dekády. A objevala se, musím říct, na také třeba desce svého bratra Toma Mishe, co by vokalistka, je také přizvána často, či jenom saxofonistka. Tohle ukázka Walk Alone to Hear Through Thoughts of Your Own. Krásná, takovéhle jenom ambientně jazzová záležitost z tohle jeho dílka Lonely City, které bylo hodně inspirováno městským prostředím a vůbec architekturou a pocity odloučení z tohoto přelidněného města Londýna. No i právě ty modulární efekty a reverby dali zvuk týmu saxofonu takové snové polohy. Tady se vychutnejte ještě. Ukáž se Walk Alone to Hear Thoughts of Your Own EP Lonely City z roku 2019.

Posloucháte profilový pořad intro dneska s touhletou londýnskou hudebnicí, zpěvačkou, producentkou a lovkyní různých zvuků v přírodě Laurou Mish. Její ukázka Portals byl vlastně první single, který jste mohli na něj narazit právě po vlastně covidu, kdy vlastně si dala trošku takový break. Asi myslím, že od hudby, protože nic vlastně v podstatě moc nevyšlo od toho roku 2020 na poslední to Lonely City EP, ale spolupracovala vlastně v roce 2022 také na aspoň soundtracku k vokálním souborem NYX k filmu City of Trees režiséra Matthew Rossiera. Myslím, že k tomu vyšla právě taková ta nová verze skladby Lagoon, kterou jste už také slyšeli, tentokrát Earth Variation for Saxophone and Voice s podtitulem, ale tohle byla už singlovka Portals už z června roku 2023. První upsaná věc pro značku One Little Independent, kterou právě podepsala smlouvu už o rok dříve a chystala tam pak vydat své konečně oficiální dlouhohrající album Sample the Sky. My si teďka už pustíme ukázku, která má název Hide and Seek. Byl to vlastně ten druhý single, který jsme si tady v roce 2023 v létě představili z té nadcházející debutové desky Laura Mish a Hide to Seek. Tentokrát už právě slyšíte na úvod tyhle ty nahrávky z lesů a přírody, které obstarala během vlastně toho covidu a kdy hodně vlastně přehodnotila vůbec svoji tvorbu.

Posloucháte stále profilový pořad Intro dnes s touhletou talentovanou hudebnicí z Londýna Laura Mish a my jsme u její debutové desky Sample the Sky, která dala celkově právě tři singly před vydáním desky. Tohle byla ta třetí závěrečná singlová věc Listen to the Sky, kterou jste mohli najít také na její desce poté v říjnu. Tohle single vyšel v září. A album Sample the Sky nabídal celkově 10 krásných těch organických, podstatně více propracovaných skladeb oproti těm jejich předchozím EPčkám. Jednalo se o hodně hluboce takové organické dílo plné i hostujících muzikantů. Mimo jiné zněla, myslím, že v této věci také harfa od hudebnice harfenistky Maria Osuchovsky. Nebo Marisia Osu, jak se říká. Každopádně objevil se tam i v skladbě City Lungs bratr Tom Mish na kytaru, ale také náš asi hudebník Tomáš Kašpar. Ve třech věcech různých field recordings pak pro ní obstaral James Bailey, hlavně v té úvodní skladbě Hide to See, kterou jste slyšeli před chvíličkou také jako single, no a na syntezátory by pomohl William Arcane. Jinak samotná Laura Mish, tedy kromě saxofonu a zpěvu, obstarala také syntezátory, perkuse, klavír a také i field recordings, které ostatně propadla těm terénním nahrávkám z různého prostředí přírody. Ostatně dělala i takové takzvané různé soundwalks, zvukové procházky či cloud bass, jak tomu říkali. Je organizovala relaxační ambientní seance. Po námi zní skladba Sex Rise, taková ta ambientně právě příjemná, opět různými filtry Konings protkaná záležitost, ale my si jako ukázku dáme teďka ještě jako čtvrtou skladbu z desky debutu Laura Mish Sample the Sky, skladbu Widening Circles, ve které prim tentokrát nehraje saxofon, ale harfa právě. A to konkrétně od Marie Osuchovsky. Takže tady je už Laura Mish a ukázka z jeho debutu albového Sample the Sky, který vyšel na značce One Little Independent, tomhle labelu, kde vyrábala Björk či také Glosser, třeba hlaska zpěvačka. Teď už skladba Widening Circles.

dnešním pořadu intro tato úžasná hudebnice z Londýna, kterou doufujeme uvidíme třeba v příštím roce, třeba i konečně naživo. Ostatně v tomto období, kdy vydávala tohleto tentokrát už akusticky předělané album Sample the Sky, vlastně v podobě Sample the Earth názvem, kdy se tam objevilo o jedno skobu míň 9 předělávek na této takové remixové kompilační desce, která spatřila světla o rok později, v roce 2024, tak s ním právě měla už přijet také poprvé, myslím, že do Prahy, nějak na podzim roku 2024, na hře, teď se nepamatuju. Každopádně v té době vlastně sestavila svou takovou plnohodnotnou kapelu a předělala tyhle ty nahrávky z jejího debutového alba do podoby více takové možná komornější a akustičtější, konkrétně s harfenskou a klavírskou Marisa Osu, alias Maria Osuchovská, kytaristou Tomášem Kašparem a čelistkou Emma Barnaby. No a my si pustili vlastně singlovou věc Wild Swim, která vyšla z téhleté desky jako singla. Pustíme si ještě další dvě ukázky z tohohle vydařeného jejího takového akusticky znícího díla Sample the Earth, které čerpá z té debutové desky Sample the Sky, vlastně ukázky, které nezněly. Light Years a Bird's Eye, Laura Mish.

Tommy Shaw, její akustické sesterské album desky Sample the Sky, Sample the Earth. Tahle ta kolekce, jak jsem řekl, vznikla při čtvrtě roku po vydání té její debutové desky na opět na značce Model Independent a navazuje na její právě uznávaný debut a přichází právě s touhletou akustickou, krásnou, jemnější, komornější variací, která ostatně byla oznámením její speciální akce tenkrát v Union Chapel, kdy v září roku 2024 představila poprvé spolehodnotnou živou kapelou tyhle ty přepracované nahrávky. No a vlastně až rok na to jste mohli zaregistrovat pak její singlovou záležitost s názvem Alchemy, která se objevila v říjnu, takhle sám v únoru roku 2025 a tenhle ten track je opět, myslím, že nealbový a dostal potom i právě ambientní předělávku v podobě remixu od Crew a také Isobel Waller Bridge. Teď ale už Alchemy, originální nahrávka z tohle EP Alchemy.

už krásná remixová práce od právě Isabel Walter Waller Bridge, té britské skladatelky a hudebnice z Londýna, která společně s projektem Camero také předělala skladbu Alchemy. To bylo pak už na podzim právě nebo na jaře roku 2025 v listopadu na podzim, tak. No ale z kraje letošního roku únoru se objevila tato první vlašťovka z její druhé studiové desky, skladba Echoes, která naznačila, že Laura Mish je zpět s novým albem a že se bude jednat opět o velmi sofistikované, hluboké dílo. To už ostatně pak potvrdili další single Scrolls, který si je nabídneme hned posléze. Tohle je skladba Echoes, Laura Mish, už z letošního alba Lithic, které nakonec vyšlo teďka v květnu, koncem, no vlastně teďka

to byla parádní věc Scrolls, kterou znáte i z hitparády Rádia 1. Tato věc vyšla také jako single z této druhé studiové desky společně se singlem Kairos v březnu. No a pak se objevily další nahrávky v dubnu Shell, či právě tato skladba Soften v květnu těsně před vydáním desky, kterou si také teďka pustíme. Album, které Laura Miš tentokrát pořídila, opravdu se stoupala do hloubky, do různých jeskyň a geologickým je inspirováno geologií a vůbec kamenem, hlubokým časem a nahrávala vlastně různé field recordings, právě zvuky na obláskové poušti, třeba Dungeness, zkoumala akustiku přírodních právě prostor a to se všechno odrazilo na této krásné desce Lithic. Hlavním producentem byl Matt Carmel, který pomáhal Lauře právě tvarovat tenhle ten osobitý zvuk a to díky přes staré magnetofonové pásky, které dodávaly právě syrovou zvětralou texturu do těch jejich skladeb. No a tohle už je právě skladba Soften Laura Miš na své letošní novince druhém albu Lithic.

další ukázka z tvorby Lori Mish. To byla skladba Circle, kruh, kterou najdete mezi těma celkově právě 12 nahrávkami na této nové desce, která vyšla před týdnem na značce Models Independent, na které se podílel třeba i uznávaný britský jazzový klavírista producent Alpha Mist ve skladbě Jealousy. A jinak také třeba Matt Davies, který jste mohli slyšet v té singlovce Echoes, který tam hrál na tradiční bumen z kozí kůže. Ale tak jsem řekl, ten zvuk hlavně dělal producent Matt Carmel, který ho znáte značky Compact třeba. A tu zase vizuální stránku filmařka Joa Barrow. Lithic deska, což by se dalo přeložit jako kamenný, protože Lithia znamená kámen latinsky, tak právě tohleto album je hodně inspirováno, jak jsem řekl, různými geologickými kamennými věcmi, jeskyněmi. A opět zde jste mohli najít různé field recordings. My se rozloučíme v dnešním pořadu intro s Lorou Mish, tou nádhernou závěrečnou také věcí ze značky z desky Lithic s klubou Spiral. Lora Mish, držte palce, aby jsme ji viděli také v Praze. Myslím, že to bude také zážitek. Doufujeme, že třeba na spektakuláře v příštím roce. Teď už skladba Spiral. A více info a kompletní playlist na stránce rádia na podpořadem intro. Tak chviličku sánce, dnes s Foam and Sand a deskou Quieter.

opět ničím nerušený poslech vám přeje Josef Sedloň při pravidelné nedělně pondělní seanci, kterou dnes zasvětíme tomuhle projektu Foam and Sand, který založil Robert Koch, tenhle ten známý producent z projektu Robot Koch dříve, který přesídlil už vlastně koncem minulé dekády do Ameriky, do Kalifornie a v Los Angeles v době covidu vytvořil tenhle ten meditační ambientní svůj projekt nové alter ego Foam and Sand a od té doby musím říct, že se mu věnuje hodně naplno. Teďka vlastně vyšla nedávno před pár týdny jeho deska Quieter nebo i Tichší, která se objevá na konci května opět přes jeho label Trees and Cyborgs. Ostatně jste mohli najít již dříve nahrávky jeho dalšího alter ega Robot Koch, ale právě zde opět nabídl na tele, to je už celkově čtvrté desce pod projektem Foam and Sand další kolekci skladeb s názvem Circle, tentokrát od 60 do 70 pojmenovaný, celkově 11 nahrávek, kde se podílala mimo jiné i v singlovkách jako zpěvačka Priscilla Ann, se kterou spolupracovali dříve, dále zpěvačka Peja nebo také poprvé Maša Brodskaja. Vy jste na úvod slyšeli skladbu Circle 63, no a my si z tohohle 11 skladbového dílka, kde nejde tady kratší skladby okolo 3-4 minut, ale také i další kompozice okolo 5-6, právě tu nejdelší skladbu Circle 65, která ani jako nevyšla single. No a opět se můžete ponořit do těchto těch právě analogových syntezátorů, z nich vibrafonů a zvonků, které právě navazují takový meditační až stav. Foam and Sand v dnešním pořadu seance s deskou Quieter. No a teď už ukázka s názvem Circle 65. No já vám přeju krásný poslech.

0: Tolik dnešní seance s německým producentem Foam and Sand, což je Robert Koch ve svém ambientním počinu, který tvoří už od počátku téhle dekády ve Spojených státech právě v LA. To je ukázka z jeho prvotiny z roku 2021, která vyšla pak v reedici na značce DAW, deska s názvem Circles a skvělá Circle 7. A tolik dnešní seance, již kompletní playlist najde také na stránce Rádia 1. Teď už se s váma pomaličku rozloučím. Pozvu vás ještě už dnes v 19 hodin pořad CD Nonstop, dneska s výborným americkým hudebníkem Patrick Ellisem a jeho deskou ze značky Flow The Deserter. No a naslyšenou pak v úterý po 15. hodině. Dobrou noc.
1: Vývar. A rybí vývar získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné rybí.
2: Ale pozor, milí pane, nejlepší vývar získáme jedině na Rádiu 1.
1: Tam není to nic proti žádnému bontonu. Zrovna tak tam můžeme...

0: inhaluje.
1: To je panáku blbec,
0: pitole.
2: Inhaluje.
3: Doufám, že ne rům.
0: Ne, inhaluje.
4: Inhaluje Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznesu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
4: Reklama na Radio 1.

Gracias.

0: 工了。
1: Maravilloso.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
2: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
1: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
3: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany. A potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
5: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
4: Poprvé u nás.
5: 23 sportů.
4: 101 disciplín.
5: 3,5 tisíce sportovců.
4: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
5: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
4: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
5: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
4: Více na praha.eu.
5: Vaše hlavní město Praha.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Reklama na Radio 1.
13: A young man sits on the bridge after nightfall and looks across the Hudson River to New Jersey. He wonders about life and he wonders if he'll ever get old. He sees the lights. He wonders if they are talking to each other, and he wonders if they are talking to him, and he asks if they are.

0: Rádio 1, Světlo v lese.
1: Krásné pondělní ráno vám ze studia Rádia 1 přeje Josef Radílek. Jsem tu s vámi dnes od 6 do 9 hodin. I can see it in her eyes when she's crying it away. Předtím nám dohrál Arthur Russell a Ballad of the Lights, na které recituje básník Allen Ginsberg, který by se před pár dny dožil krásných 100 let. Jsme si o tímto trošku připomněli. A teď už nám vyhrává legenda libanonského folku Roger Fakr, My baby she is as down as I am.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

0: Reklama Rádia 1.
1: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na Force.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Reklama na Radio 1.

nám dohrálo dnes už legendární elektronické duo Otekr a jejich skladba Nine. Otekr vystoupí v Praze 27. září v rámci festivalu Lunchmeet. Myslím si, že vstupenky už jsou v předprodeji. A na podzim v Praze také vystoupí kalifornská písničkářka Maria B.C. Konkrétně 19. listopadu v Alfredu ve dvoře. A tak si proto pouštíme teď její skladbu s názvem Rare.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Britský producent Gold Panda ohlásil nové album, to vyjde na konci června. Úvodní novinkou je jeho věc s názvem Ding the Motor. Legendární americká kapela Weezer také ohlásila svoje album už 20. To vyjde v srpnu a my si hrajeme single We Might As Well Be Strangers. Londýnské trio Jungle vydalo single s názvem

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert novozélandské hudebnice Aldous Harding. Ta vystoupí 22. června v klubu Roxy.
1: Hit paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato. Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight.

now approaching midnight. Tohle byl DJ Shadow, Midnight in a Perfect World. Poněkud starší věc. A tohle už je horká novinka z Londýna, Fauzia, hudebnice a taky rádio DJka z NTS, BBC a podobně. A její nový single s názvem Without Me.

0: Letní kapela počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
1: V Planeu odstartovali slevodny, největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
5: děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: cítíte ten klid?
1: Radio 1.
2: To byla mladá slovenská kapela Duplex Komplex a jejich novinka s názvem Dielo rána. A tohle už je irský hudebník, producent Henry Ernest Free. Přeju všem krásný ráno pondělní. Posloucháte Rádio 1 se Josefem Hradilkem do 9 hodin.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea. Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
2: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Právě nám dohrál americký avantgardní producent James Ferraro, Suki Girls 13. A tohle je Molly Nilsson ze Švédska, Mona Lisa Smile.

0: capitalism. I hate that time. I hate that I don't have enough time. I hate that time is at fixed. Did you know that time is slower at the top of the other than the bottom? Fact check me or don't. Or buy a grandfather claw for me, in fact. I'm stumbling in so much, everyone makes space for me to sit. It welcome down and my chest will feel so warm. We won't use words because they understand me, and I understand them. It'll be telepathy in a series of symbols or sounds. First boy I ever loved, I never had to talk to. Just plain or start a half sentence and you understand. I wonder if that's what heaven's like.
1: Reklama Rádia 1.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedních dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma a pro nejmenší

0: Jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Radio 1.
5: Reklama na Radio 1.

Tak to byla krásná věc od švédských dream popových králů The Radio Department, Your Father. Teď se podíváme zase do Irska, Office John, Pass.

New Yorkská hudebnice, zpěvačka Anicia Kim a producent Tony Salter vydali loni album Purity. A před pár dny vyšlo album remixů a z toho jsme si pouštili remix na skladbu s názvem Relax od producenta Ace Mo. A na tom albumu má remix taky DJ Black Power alias rapper Mike, který zároveň produkoval tuhletu novinku newyorskému rapperovi Wiki Something New featuring Salimata.

0: Jedno.
1: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, kdy jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
2: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
3: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
2: Poprvé u nás.
3: 23 sportů.
2: 101 disciplín.
3: 3,5 tisíce sportovců.
2: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
3: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
2: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
3: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
2: Více na praha.eu.
3: Vaše hlavní město Praha.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Milí posluchači Rádia 1, zveme vás na koncert nadžánrové zpěvačky Ireny Budweiserové, a to 17.6. ve středu do Centra Jasoň Praha 4. Vstupenky v předprodeji můžete koupit na webových stránkách jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách jasoňcentrum. Těšíme se na vás.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Reklama na Radio 1.

Tak to byly Galaxy 500, Another Day, ještě předtím Nabiha Iqbal, Lilac Twilight. Tohle už je Delroy Edwards, It's Happening to Me. Posloucháte Radio 1, přeju vám krásné ráno ze studia. Dobrou chuť, pokud právě snídáte, šťastnou cestu, pokud jste právě třeba na cestě do práce nebo do školy nebo kamkoliv jinam. Za 9 minut bude 8 hodin.

0: jedno.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
2: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, mlýnská strouha, plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
10: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
9: Poprvé u nás.
10: 23 sportů.
9: 101 disciplín.
10: 3,5 tisíce sportovců.
9: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
10: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
9: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
10: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
9: Více na praha.eu.
10: Vaše hlavní město Praha.
11: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
12: Reklama na Radio 1.

To byla skvělá věc od mladé plzeňské kapely Ida the Young, Right Way Up. Ida the Young loni vydali album Tell Me When You Pass the Sun, za který obdrželi snad všechny hudební ceny, co u nás jsou. Ale tenhle single je ještě starší než to loňský album. No a tohle už je Samba Jean-Baptiste, Forced Perspective.

Cuba. Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo Surf Art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kilo.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: pozvánka do Průhonického parku na vinnou stezku.
1: Ahoj, tady David. Zvu vás na další čtvrtý ročník vinné stezky v Průhonickém parku u Prahy. V sobotu 20. června od 11 hodin vás na krásné trase přírodou s kulisami zámku Průhonice osvěží 14 vinařů z Čejkovic. Kromě skvělého moravského vína a prýma sobotního výletu parkem nebudou chybět kulinářské zážitky na piknikové louce, čerstvě upražená káva i limonády pro ty nejmenší. Takže nezapomeňte, v sobotu 20. června a vstupenky koupíte na www.festivalvina.cz.
2: Kulturní servis.

Dohrává nám skladba Heaven is no feeling od velšské hudební vizionářky Kate Le Bon z její nové sedmé solové desky Michelangelo Dying, se kterou zavítá po 10 letech i do Prahy, a to konkrétně 17.8. zahraje v klubu Meat Factory v Praze.

si dáme novinku od americké hudebnice iránského původu, která se říká Rahil. Je to píseň s názvem Yar, která je kompletně v perštině. A je to z jejího letošního singlu Bahar, což v perštině tuším znamená jaro.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall.

Word up.

0: Listen, all you New Yorkers.
1: Všichni nám dohráli Ear a novinka s názvem Coil. Tohle už jsou Beastie Boys, Open Letter to NYC. V posledních dnech celý New York slaví, protože The New York Knicks získali titul v NBA po 53 letech.

0: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači, Rádia 1, právě 8.40 hodin, pondělí 15. června. A to, že pondělí, znamená taky, že se na pultech objevilo po týdnu nové číslo týdeníku Respekt a jsme proto dnes zase ve spojení s redakcí, tentokrát s redaktorem Pavlem Turkem, aby nám něco o novém čísle pověděl, co všechno se tam můžeme zajímavého dočíst. Dobré ráno, Pavle, slyšíme se?
1: Pardon,
0: já jsem tě měl vyplýho, staženýho. Teď už bychom tě měli slyšet.
1: Tak si jako, jestli teď slyšíte vy mě, jo, tak já jsem vás slyšel celou dobu.
0: Super. Tak už je to vzájemný.
1: Jo. Tak já bych začal asi obálkovým tématem rovnou, protože na obálce aktuálního vydání Respektu je téma, kterému se věnovala Klára Zanga a popisuje to, že v Česku v posledních letech, v poslední dekádě, vlastně v průběhu posledních 15 let ubývá rozvodovosti. To číslo se snižuje, ale není to tím úplně, že by sňatky byly harmoničtější, ale je to, řekněme, symptom určitý hlubší společenský změny, který Klára popisuje. Vyplývá to třeba i z toho, že daleko míň lidí vstupuje do manželství, vstupují do něj v daleko pozdějším věku, než třeba bývalo zvykem v 60., 70. a 80. letech. Takže tam je i nějaká vzájemná znalost a představa o vztahu a o tom druhém partnerovi a partnerce, takže spousta manželství, která by se dřív rozpadla, tak dnes daleko spíš nevznikají. A pak ještě další pozoruhodný faktor, který v tom článku figuruje, a sice to, že manželství se stává jistou statusovou záležitostí, kterou si třeba dopřává jako vyšší střední třída nebo střední třída daleko spíš než nižší vrstvy. Ale jako ten článek nebo samotný popis toho fenoménu má tam ještě daleko hlubší kořeny a Klára ho popisuje v daleko ještě dalších odstínek, než které zmiňuji. Pak co jako článek, který mi se hodně líbil a taky se týká nějakých společenských změn, tak je reportáž Petra Horkého, který vyrazil do vesnických hospod, protože tam také změnou životního stylu dochází k úbytku, k zavírání hospod, k tomu, že do hospod chodí daleko méně lidí a zase se na tom ukazuje souběh nějakých faktorů jako zkušenost z covidu, z lockdownu, do toho proměna generačního vztahu k alkoholu, kdy generace Z třeba daleko míň pije alkoholické nápoje a rozhodně jako hospoda nepatří k jejím nějakým kulturním institucím, tak to je fenomén, který popisuje Petr Horký. Co se týče třeba dění na domácí politické scéně, tak myslím si, že velmi důležitý je článek Tomáše Brolíka, který popisuje to, jak premiér Andrej Babiš se chystá stížit život protidrogovým neziskovkám, které doteď byly financované a koordinované souběhem úřadu vlády a ministerstva práce. A ovšem Andrej Babiš se rozhodl tuhleto financování celé svěřit ministerstvu zdravotnictví, což celému sektoru přinese zřejmě velké problémy a velký chaos, protože ministerstvo zdravotnictví si možná bude umět dobře poradit s doplňkovou a odvykací léčbou, případně s léčením drogově závislých na jiné nemoci, ale rozhodně si třeba nebude moc umět poradit tak dobře se sociální prací, která je v tomhletom segmentu na ulici třeba jako klíčová a rozhodující vůbec proto, aby se drogově závislí v zdravotní péči a pomoci dostali, což je to zásadní. A když bych skočil do kultury, tak Jindřiška Bláhová píše o novém filmu Den odhalení Stevena Spielberga. A když si přihřeju vlastní polívčičku, tak mi se povedlo v minulém týdnu ulovit rozhovor s francouzským filozofem a spisovatelem Didier Ribonem. V českém překladu tady vyšla jeho kniha Návrat do Remeše a Didier Ribon právě v téhle knize zakládá takovou školu současné francouzské autofikce, která kombinuje přístup jako deníkový, velmi intimní a zpovědní s přístupem odborným ze společenských věd a Didier Eribon, dá se říci, že tímhle tím stylem nakazil i Eduarda Luise, který jej dotáhl k daleko, řekněme, jako komerčnější podobě. A Didier Eribon nyní napsal knihu, která nevyšla v českém překladu, ale v tom francouzském originále ten název zní život a smrt ženy z lidu nebo ženy z pracující třídy, a v něm se věnuje smrti své matky a vlastně tomu, jak stáří a lidé, kteří jsou ve stáří odkázání na pomoc ostatních, především v domech s pečovatelskou službou, ztrácejí svůj politický hlas a jak vlastně naše společnost, evropská společnost, se k těmto jako bezmocným starým lidem chová velmi, velmi macešsky a surově, a že je potřeba, to změnit, k čemu i Didier Eribon nějaké návrhy v tom rozhovoru přináší. Tak to jsou za mě takové jako highlighty. Našlo by se toho ještě víc. Sylvie Loder psala třeba o to, jaká traumata si lidé odnáší z hodin dělocviku, což je článek, který mě hodně, hodně bavil, ale jako mohli bychom mluvit o dalších a dalších, ale myslím si, že bude lepší, když si posluchači a posluchačky číslo Respektu koupí a podívají se sami.
0: Jasný, tak díky moc za představení nového čísla Respektu, přeju ti krásný start do nového týdne a zase nikdy naslyšenou, měj se hezky.
1: Děkuju za tu možnost a taky tě zdravím.
0: Ahoj.
1: Čau.

0: Rádio 1, dívka s kytarou.
1: Pra nám dohrál novinka od slovenské hudebnice, zpěvačky Katarzie. Empatie se bude učit jako akomatika z jejího nového alba Pozvima Neprídem. A já se s vámi rozloučím dvěma novinkama dvou hudebnic. Teď nám zní píseň Drive od americké zpěvačky jamajského původu Fouché. Tenhle single produkoval Elias Ronenfeld z Ice Age. A na závěr zazní novinka od britské zpěvačky Alevi etiopského původu a novinka s názvem Maktub. No a po mně přebírá štafetu Žovka Helfertová, tak se určitě můžete těšit na skvělou dávku dobrých pecek. Mějte se krásně mezi tím a uslyšíme se nejpozději příští týden ve středu odpoledne od 15 do 18 hodin. A zatím ahoj, opatrujte se.

0: Reklama Rádia 1.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Poznáváte to?
4: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
3: Ale s tím bude konec.
4: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
3: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
4: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
3: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
4: Děkujeme za trpělivost.
3: Vaše hlavní město Praha.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na DEK.cz.

0: dobu ví.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
2: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Reklama na Radio 1.

Máme 9 hodin a 9 minut a to i v tuto šílenou hodinu vysílá Radio 1. Teďka konkrétně vám budu pouštět písničky já až do 12. hodiny. Moje jméno je Žofie. No tohle je nová Jasmine Lacey, britská písničkářka a vokalistka, která se dala dohromady s bubeníkem z kapely Ezra Collective, Femim Kolesou. Vydali společně tenhle nový track Sweetest Season.

Čínský zpěvák a producent Kieran Kai, který dělá takovýhle atmosférický, abstraktní R&B. Občas je to až na hranici s cloud rapem. To ale není případ téhle písničky, která se jmenuje Everyday.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
10: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na Force.cz.
11: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
12: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
11: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
12: A můžete využít i výhodné financování.
11: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
13: Reklama na Radio 1. Ah.
14: And no, yo, yo, yo, yo. Romini, the nation, legion. We here, we rockin'.

0: Poprosím š jako škr.
1: Radio 1. Conductor.

No a moje velmi oblíbená americká rapperka Tierra Whack vydala nový track. Ani ne týden zpátky, jmenuje se Wax Paper. No a tímhle trackem oznámila, že chystá celý album, který se bude jmenovat Wax Museum. You know what I mean, Ellen DeGeneres. Napsáno jako její příjmení. I can see the resemblance. Mike Epps, 'cause I'm all about the Benjamins. Na to jsem velmi zvědavá, protože na

co si pamatuju, tak její poslední celý album se jmenovalo Wack World. Každý track měl jednu minutu. Jeden banger za druhým, i když každý track úplně jiný žánr. Velmi zajímavý, inovativní formát, řekla bych. Tak jsem velmi zvědavá, co nám nachystá tentokrát Tierra Whack na

No a opět jsme v Americe, tohle to je rapper, který se říká Wiki. Jeho nejnovější skladba Bloom, na který můžete slyšet i výbornou vokalistku a taky občasnou rapperku, která se říká Duendita. Duendita.

Tohle je Lazarus Mann. Producent z Johannesburgu, který vydal nový album, jmenuje se Skin. My si hrajeme skladbu The Dust Has Settled, kde slyšíte velmi rytmickou a řekla bych dost signifikantní produkci od německého producenta Stimminga.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kilo.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connecty. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Právě si hrajeme ukázku z nového alba tohle francouzského trip-hopového a dubového krále Kid Loco. Skladba se jmenuje The Street Angel and the Subterranean's Love Affair Part 2. A nový album se jmenuje Birth of the Loco a má pouze 4 skladby. No a před chvilkou jsme si hráli britského dalšího trip-hopového mástra Trickyho. To jste mohli slyšet 7. června v Meat Factory.

0: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
1: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na GASK.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: 26. června.
1: Festival Regiony. Přijď si promluvit, nebo taky jen poslouchat.
0: festivalregiony.cz
2: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Reklama na Radio 1.
5: Tak můžu říct. Tak za mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
6: No, jako, a, jako že si stěžuje, jako, ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
5: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
6: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, totiž to Rádio 1.
5: Aha, a
6: tak
5: to bude, jo a jo, to jako. Rádio 1 nebo televize 1?
6: Rádio 1 jenom,
5: aha.
6: Takhle, jo?
5: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
6: Tak.
5: A co ještě?
6: Tak, to je všechno.
7: Kulturní servis.

Je to tak, máme tady 10. hodinu a s ní i kulturní servis, a to pro dnešní den 15. června 2026. Dnes je pondělí a svátek mají Vítové, všem přejeme všechno hezké od nás ze studia. A mrkneme se spolu na festivaly a galerie. Festivaly tady máme Žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové s názvem Landscape. Můžete dneska zajít do galerie, například na výstavu Czech Press Photo v nové budově Národního muzea. Kaštan scéna Unijazzu, výstava s názvem Všechny krásy světa. Chvalský zámek, stále je tam výstava Cesta kolem světa za 80 dní. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Výzdárně Pražského hradu na Pražském hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg Art. Do Rock Café můžete zajít na výstavu Chaos Line od Jana Pospíšila. Čítárna Unijazz, Boskovice objektivem, výstava

a u nás na Rádiu 1 od 18 hodin pořad Já se rád trýzním, v 19 hodin potom pořad CD Nonstop, tentokrát s albem The Deserter od Patrika Ellise, ve 20 hodin pořad Ešus, ve 21.00 hudba za dobrou práci a v 10 hodin večer potom pořad Teplý proud.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau. Radio 1.

0: Poprosím š jako škr.
1: Rádio 1.
2: Tenhle heavy bass UK garage track. To byla irsko-jamajská producentka Rap.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

Máme 10 hodin a 17 minut. Tady ta experimentální elektronika. To už je kanadský duo, který si říká Tennyson. Pár dní starý track Little Lizard. S malým smajlíkem přímo vepsaným do jména tracku. Krásný track, který mi připomíná produkci Willa Wiesenfelda, a.k.a. Bach.

0: Husická 22 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka spojka.cz.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco.

0: smluv ví.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce

Máme krátce před 10:30 dopoledne. Já vám prozradím, že za chviličku nás čeká soutěž. Nicméně tohle je v Londýně usazený producent, který pracuje na hranici ambientu a junglu a breakbeatu. Tohle je písnička Split Roads z jeho posledního alba, který vyšlo v roce 25, minulý září. Jmenuje se Daybreak. A jak on sám říká, jsou to písničky, které jsou jako stvořený, respektive dělali je přímo pro moment jízdy na kole noční městskou krajinou.

jméno vám taky může něco říkat, protože jeho nejnovější produkce byla společně s britským producentem Synchro, kterýho budete moct slyšet i na letošním festivalu Shotgun, který bude v září v Hrádku nad Nisou.

0: Je to tak, znělka nám oznámila soutěž. A to tentokrát je s Irenou Budweiserovou. Irena Budweiserová byla 30 let stěžejní součástí skupiny Spiritual Quintet, účinkovala v Národním divadle i v muzikálech. Podílela se na řadě nahrávek se souborem Spiritual Quintet, Janem Spáleným nebo s Big Bandem Josefa Vejvody. Některé z nich byly nominovány na ceny Jazzový Kája nebo Anděl. Irenu na koncertu doprovodí vynikající kytarista a zpěvák Jakub Racek. Těšte se na blues, spirituály, vlastní tvorbu a řadu novinek s překvapením. Právě teďka můžete vyhrát dva vstupy na koncert Ireny Budweiserové 17.6. v centru Jasoň. A připomenu telefonní číslo k nám do studia, to je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Nebude to těžké, takže nebudou ani nápovědy, pokud jste poslouchali úvod o Ireně Budweiserové, budete znát i odpověď. A otázkou pro dnešní den je, v jakém nejznámějším seskupení Irena Budweiserová zpívala?
1: Z nás jinde v jiný zemi, byli spolu každý den, roky jsme se neviděli, co se stalo mezi náma, nikdy nezapomněli.
0: Halo, halo, tady Rádio 1.
2: No, Petr, ahoj.
0: Ahoj, Petře.
2: No, tak to byl Spiritual Quintet.
0: No, je to tak? Tak bezva. Myslíš, že budeš mít čas se podívat na koncert?
2: No, určitě. No, určitě rád.
0: To je dobře, tak to se dostanou lístky do správných rukou. Tak jo, tak ti gratuluju a vydrž mi chviličku ještě na telefonu, domluvíme se, co a jak. Tak jo, zatím.
2: Díky moc. Díky, ahoj.

CD non-stop. Americký multiinstrumentalista a producent Patrick Ellis začínal se svou osobitou elektronickou hip-hopovou tvorbou na počátku minulé dekády. Jeho první album The Deserter vyšlo však až v roce 2021 pro japonský label Flow. A vy se ho vychutnejte dnes, po 19. hodině v pořadu CD non-stop.

před chviličkou nám dohrál track 366. A to od londýnského producenta, který si říká Fakta. Je to zároveň zakladatel labelu Wisdom Teeth, na kterém vyjde i nadcházející EPčko, z kterého tenhle track je, který se jmenuje Witness, respektive se tak bude jmenovat.

By vás obecně zajímalo, co si hrajeme od té 9. raní na stránkách Rádia 1 je průběžně doplňovaný tracklist. No a nebo mi napište do chatu, ať taky vím, jestli mě někdo poslouchá.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, dam, tam.
2: Reklama Rádia 1.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Záviš, mucha, Baumaxa. Spojení, které se zdá předvídatelné. Dokud nevkročí na pódium. Nejsvětější trojce Záviš, Mucha, Baumaxa míří 17. června do Rieglových sadů na svůj exkluzivní společný koncert. Vstupenky pořídíte na prageopenair.cz.
6: Stavebniny DEK přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
7: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
8: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: 3. června si kulturní svět připomněl 100 let od narození legendárního amerického básníka Allena Ginsberga. Kulturní magazín UNIK tomuto výročí vydává speciální monotematické číslo věnované jeho životu, dílu i odkazu. Čtěte texty předního českého znalce Beat Generation Josefa Rauwolfa, který přibližuje Ginsbergův příběh, jeho dobu, přátelé i vliv na další generace. Rozšířené vydání magazínu UNIK dostání za standardní cenu. www.magazinunik.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: Konstitucionalmente he decidido aprobar un nuevo decreto de estado de excepción.

producent, který si říká Bad Tuner. Žijící momentálně v New Yorku. A tohle je úplně nová, pár dní stará skladba Young Soul.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to Rádio 1?
1: Cože?
0: Sakru, nemůžeš už vypnout to Rádio 1?
1: To nemohu.
2: Heller Dance uvádí...
3: Zpravodajství z Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. 38. ročník Mezinárodního festivalu Tanec Praha běží již v plném proudu a přiváží tanec z celého světa do 22 měst a obcí až do 23. června. Kiko López a Hector Plaza, O čem stromy nemluví. 15. června v 19.30 na Kostnickém náměstí jako open air. Co mají společného lidé a stromy? Ve své performanci pro veřejný prostor hledají paralely mezi lidským životem a životem stromů. Kiko López a Hector Plaza patří k výrazným osobnostem španělské taneční scény posledních let. Artur Snigalis, Silhouette Letters. 16. června v 19.30 na Majáku z Diby. Akrobatické prvky v duetu s Lanem nás dovedou do stejně poetického dialogu aktérů jako ledová loutka na vodní hladině. Furinkai, Sačie Noro, Mizu. 16. června ve 20 hodin u Vltavských tůní. V poklidném prostoru visí ze stropu dlouhé lano. Dva tanečníci se do něj zaplétají a obtáčejí své tělo kolem jeho napnuté linie. Dance Hood Jana Rautová. Tajemství měsíčního svitu. Koprodukce Tanec Praha Junior 18. a 19. června vždy v 10 a v 17 hodin přináší Ponec divadlo pro tanec. Hra ve vstřícném prostředí, kde si mohou děti lecos vyzkoušet a dospělí se přizpůsobují dětem, ne naopak. Rootless Root Fruček and Capetanea Mountain. 19. června v 19.30, Jatka 78. Fenomenální tanečnice v mystické ceremonii pod taktovkou neodbitného vypravěče strhne fyzickou energii. Unity in Motion, Alina Čkovriebova, Daria Koval a Jana Rojtová. The Swint Teens, koprodukce Tanec Praha Junior 20. června v 19.30 na Karlínském náměstí jako open air. Swint není jen umělecké vystoupení, ale otevřený prostor, kde člověk může objevovat sám sebe. Vychází z toho, jak dnes teenageři žijí a co řeší. Adriano Bolognino, Comeneve, 21. června v 19.30 na Kostnickém náměstí jako open air. Klid v zimní krajině, ticho, v němž se čas na okamžik zpomalí a svět se zjemní. Právě z této atmosféry vyrůstá Comeneve. V Brně se můžete těšit na 23 Poems Collective Rapture 15. června v 19.30 v Industra. Pohybový kód, zvuk i digitální a analogový obraz společně tříští realitu do živého kaleidoskopu a otevírají prostor k individuální kontemplaci ve hře fragmentů i celku. V Jindřichově Hradci jsme připravili Holektiv Pradleny 15. června v 16.30 v Zuši Vítězslava Nováka. Dvůr škol Holektiv dále vystoupí v Hradci Králové 16. června od 18 hodin v městské hudební síni a po třetí v Sušici 17. června v 16 hodin na Fufernách a na závěr v Ostravě 18. června v 17 hodin ve Farské zahradě. Letos slaví Holektiv desetileté výročí a trojice Andrea Benková, Karolína Křížková a Eva Stará se po letech oddělených tvůrčích aktivit znovu setkávají v původním složení. Choceň také bude roztančená i nadále dále. Adriana Štefáňáková, Overexposed. 15. června 2026 v 17 hodin na Tyrušově náměstí. Nikdy jsme nebyli víc propojeni a zároveň nikdy víc osamělí. Sociální sítě vytvořily paradox. Algoritmy nám servírují obsah, který potvrzuje naše názory a my se postupně uzavíráme do komfortních bublin, kde se nemusíme konfrontovat s ničím neznámým, odlišným a nepohodlným. Plzeň má opravdu bohatý program. Kiko López a Hector Plaza workshop Urban Contemporary Movement and Partnering 16. června v 19 hodin v Moving Station. Kiko López a Hector Plaza O čem stromy nemluví 16. června ve 20.15 Moving Station a Furinkai Sačie Noro Mizu 20. června v 15 hodin Košutecké jezírko. Poslední zmíněné představení pak můžete vidět ještě ve Varnsdorfu. 18. června v 19 hodin u Varnsdorfského rybníku. Kladruby Adriano Bolognino Come Neve 20. června ve 20 hodin v úžasném prostoru kláštera Kladruby. Více se o kompletním červnovém programu Mezinárodního festivalu Tanec Praha 2026 dozvíte na tanecpraha.cz, kde také můžete zakoupit vstupenky. Zpravodajství z Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. V pondělí v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio 1.cz.
2: Sponzorem zpravodajství z festivalu Tanec Praha je Heller Dance. Taneční obuv a móda stvořená pro tanec. hellerdance.cz.

0: producent z Lisabonu Lake Hayes, který na konci května vydal nový EPčko, jmenuje se VHS Memories. Tohle je skladba Cinder Hearts. Parádní track na ranní postrej v dance floor.
1: Raz, dva, tři, čtyři. OK, Radio 1.

třetí novinka. Mosaic Vira featuring Nyka Walls a skladba Truly. Čtvrtá novinka. Friedberg a věc nazvaná Woo.

Máme 11 hodin a 17 minut. Vy posloucháte jako vždycky Rádio 1. Teďka konkrétně je to track, který se jmenuje The Gatekeeper, inspirovaný londýnským boogie zvukem. Francouzských producentů Sun James a KX9000.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Drog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června. Praha, ostrov Štvanice.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na Force.cz.
8: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června. Tábor.
9: Tati.
10: Co pak?
9: Dívej.
10: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
11: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
12: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
13: Reklama na Rádio 1.

pátek vyšlo nový EPčko tady tomu producentovi a DJovi, který je původně z Německa, jmenuje se Stefan Kozala, a.k.a. DJ Koce. EPčko má pouze dva tracky. Jeden jsme si hráli minulé, ten se jmenuje Spiralen. A ten druhý si hrajeme právě teď, jmenuje se Boss Patrick.

má skoro 8 minut. DJ Koce žije v Hamburku a napůl někde ve Španělsku. Můžete ho znát taky třeba jakožto producenta umělců, jaké Roisin Murphy.

pátek vyšel tady ten nový track Slipping Away od producenta z Varšavy, který tvoří takový ambient house, techno. Jmenuje se Bartoš Kručinský a říká si Earth Track.

0: Kulturní servis.
1: No a jelikož jsem si neuvědomila, kolik je hodin, tak vám ten track zahraju třeba příště. Máme tady totiž čas na kulturní servis, a to konkrétně koncerty, tančírny, filmy, divadla a tak dále. Dneska v Jazz Doku v 9 hodin večer Jazz Doc Orchestra Big Band History. V Cargo Gallery od 8 hodin večer Shelter. Klub 007 Strahov od 7 hodin večer Tichý host HSNPO a Facing Violence. Bike Jesus na Štvanici Agriculture a Healing Wound. A do kina můžete dneska zajít například do Městské knihovny v Praze, kde od 7 hodin večer dávají film Přísahám, že za to nemůžu. V kině 35 od 18.00 Vysnění.

2012 Amused, Losí Odyssea. Edison Film Hub, 16 hodin 30 minut, 5 čivestek, od 19 hodin potom Den odhalení. V kyně pilotů od 8 hodin večer Den odhalení a ve 20.10 Backrooms. A jdeme na divadla. Divadlo v dlouhé od 19 hodin Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3 čtvrtě. Divadlo v celetné 19 hodin 30 minut Něžná je noc a v klubovně Kašpar od 7:30 večer představení Plíce. Sekci ostatní tady máme například Jatka 78 od 19 hodin 30 minut Terapie s dílením naživo, Čítárna Unijazz od 7 hodin Tympánum, Příšerný večer Hrůzy.

A od 18 hodin pořád Já se rád trýzním, v 19 hodin CD nonstop, Patrick Ellis a album The Deserter. Ve 20 hodin pořád Ešus, ve 21.00 hudba za dobrou práci a v 10 hodin večer potom Teplý proud.

pár minut končí moje vysílací trojhodinka. Tohle je jenom pár dní starý track Crown Jewel od mojí oblíbený experimentální elektronický hvězdy Earth Eater vlastním jménem Alexandra Drewchin, která chystá nový album. Bude se jmenovat Heavenly Body, If I'm the Bottle, You're the Message. A vyjde v létě. Tuhle písničku napsala pro svoje miminko, pro svoji holčičku a je o tom, že i když je člověk pravděpodobně nejvyšší člověk v místnosti, tak má mít hlavu zdviženou.

Já se s vámi musím už pomalu rozloučit, chystá se tady na vás už Ellen. A uslyšíme se zase příští týden, pondělí od 9 do 12. Loučím se s váma tady tou kytarovou verzí písničky Dreams od Dua Smerz. A na stránkách Rádia 1 máte už kompletní tracklist k nahlídnutí, případně je tam i odkaz na playlist, kam dávám všechny písničky z letošního vysílání. Takže nejpozději dneska večer tam bude i ten dnešek. V tuhle chvíli je tam, myslím, nějakých 46 hodin hudby. Kdybyste se někdo nudil, tak se mějte, čau.

0: nákupy.
1: Slyším, Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Je, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
5: Milí posluchači Rádia 1, zveme vás na koncert nadžánrové zpěvačky Ireny Budweiserové, a to 17.6. ve středu do Centra Jasoň, Praha 4. Vstupenky v předprodeji můžete koupit na webových stránkách jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách jasoňcentrum. Těšíme se na vás.
6: Stavebniny DEK přináší megaakci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
7: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
9: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
10: Reklama na Radio 1.
11: Rádio 1, to žeru.
12: 2 minuty po poledni vás od mikrofonu Rádia 1 dnes jako záskok zdraví Ellen. Strávíme společně následující 3 hodinky. Já vám přeju krásný pondělní den a příjemný poslech Rádia 1.

0: James Blake a Rosalia, Barefoot in the Park, předtím Delinquent Habits, parta, která je na scéně od roku 1991. My jsme si hráli z jejich debutu z roku 1996, eponymního Delinquent Habits, úvodní skladbu Tres Delinquentes. No a na začátku to byl Guru společně s DC Lee a Kurtnym Pinem a skladba Choice of Weapons.
1: Reklama Rádia 1.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
8: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
9: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
11: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
12: Notino, today is yours. Feel good.
13: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg, lodí po Wolfgangze. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
14: Reklama na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea.
2: Ano, madam. Celý svět ví, že královna Penelope očekává návrat svého manžela Odysea, syna Laertova. Přečkal ničivé bouři a překonal nejednu překážku.
3: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

0: Neil Archive, So Tell Me, předtím ADHD featuring Lil Silva, Another Sketch, Bootleg.
1: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
2: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
3: Letos na 2 hodiny studio převezmou Tyge, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
1: Ve středu 17. června
2: od 6 do 6.
3: Na Rádiu 1.
4: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

0: Krásná novinka od Bonoba s názvem Me and You. No a já jsem vám na začátku téhle směny neřekla, co nás do té 15. hodiny čeká. Čeká nás rozhovor. Ve 14 hodin by měl dorazit Xavier Baumaxa u příležitosti akce Nejsvětější trojice Záviš, Mucha a Baumaxa. No a teď právě si můžete na Rádio 1 zasoutěžit o vstupy na tenhle koncert.
1: Soutěž Rádia 1.
0: Je to tak, Nejsvětější trojice Mucha, Baumaxa, Záviš, kombo tak trochu očekávatelné, které, když si na pódiu předává štafetu, vyšvihne něco neočekávaného. Tedy něco takového, co si nikdo nedokáže a možná ani nechce představit. Letos můžeme Nejsvětější trojici přivítat na Prague Open Air už po třetí a tuto středu 17. června v Energy Pub v Riegerových sadech. Lístky na další koncerty jsou na prageopenair.cz. Telefonní číslo do studia je 210-323-919 a samozřejmě výhrou jsou dva vstupy na koncert Nejsvětější trojice Záviš, Mucha a Baumaxa 17. června v Energy Pubu v Riegerových sadech. Já se vás ptám na to, myslím, že pro fanoušky Muchy naprosto banální odpověď. Ptám se na to, v jakém městě se narodila zpěvačka Mucha.

0: Halo, halo, tady Rádio 1, tady Alan.
1: Tady Pavel, ahoj.
0: Ahoj.
1: Na Vinu nevím přesně, kde se narodil, ale funguje v Brně, myslím, takže asi v Brně.
0: No, ale to není ta odpověď na to, kde se narodila. Díky, Pavle.
1: Díky, ahoj.

0: Jedna, tady Alen.
1: Čau, tady Jirka.
0: Ahoj, Jirko.
1: Tak, je z Krnova.
0: Je z Krnova, přesně tak, to je ta správná odpověď a tím pádem ty máš nejenom na muchu, ale i na záveše a Baumaxu už teďka ve středu do Rigráčů. Dva vstupy. Můžeš vzít někoho s sebou, ještě zůstaň prosím tě na telefonu, aby jsme se domluvili.
1: Díky.

0: Dozdělám aktuální kousek s názvem Dreams Go od minneapoliské party Polisa. Předtím Dapefix, jeho 6 let starý album Roots a skladba Teach. No a k soutěži nám samozřejmě hrála Mucha a Hipster. Za chviličku taky si dáme jednu domácí záležitost. Bude to Fulcrum a Bad Blood.
1: Reklama Rádia 1.
2: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
3: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na gask.cz.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
8: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
7: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
13: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
14: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, je tady kulturní servis na pondělí 15. června. Svátek mají Vítové, všechno nejlepší. My se podíváme v téhle části na festivaly, galerie a samozřejmě program Rádia 1. Festivaly žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor Hradci Králové. Galerie, nová budova Národního muzea, Czech Press, foto, kaštán, scéna Unijazzu, všechny krásy světa. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Galerie Panská, jedna v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění. Depo 2015 Plzni, Jan Lichtenberg Art, Rock Café, Jan Pospíšil, Chaos Line, čítárna Unijazz, Boskovice objektivem, výstava fotografů Boskovického festivalu. Na Rádiu 1 v 18 hodin Já se rád trýzním, v 19 hodin CD nonstop, dnes to bude Patrick Ellis a deska The Deserter. Ve 20 hodin Eshus, v 21 hodin hudba za dobrou práci a ve 22 hodin teplý prout. You mumble under your breath. I doubt you know what she said. Let's get this up of your chest. Bye.

Gorillaz, skladba, která se objevila v roce 2005 na desce Demon Days, Kids with Guns. My si ji hrajeme v remixu od Hot Chip. Předtím jsme si hráli z kolaborativního alba Markuse Mara a Cheta Fakera skladbu The Trouble with Us. No a před námi je Obong Jayar a jeho loňské album Paradise Now a Not in Surrender.

0: Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connecty. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. S první novinkou je tu Pokoj 25. Jmenuje se 19.

19. Druhá novinka. Cardo a Dekumanus ve společné písničce Říjen.

Třetí novinka. Mosaikura featuring Nyka Vols a skladba Truly. Čtvrtá novinka. Friedberg a věc nazvaná Woo.

0: Celkem aktuální kousek od Meryl Beth Nisker neboli Peaches s názvem Not in Your Mouth, None of Your Business. Předtím vlastně všechny ty tři kousky jsou celkem čerstvé záležitosti. Nine Inch Nails, As Alive, As You Need Me To Be a ještě předtím to byly Fuck Cookers a Play Me.
1: Reklama Rádia 1.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
9: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sáno s Y.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
11: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
12: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Reklama na Radio 1.

Dozněli nám Depeche Mode a Ghosts Again, předtím Bombay Bicycle Club a My Big Day, no a ještě předtím Arcade Fire a The Lightning 2.

Kate Tempest a Freedom 25, předtím Jamie XX společně s The Avalanches, All Your Children. No a ještě předtím Nia Archives dnes podruhé, tentokrát jako autorka remixu skladby George Smith's Little Things. Před námi je Marcus Kinzel a Paul Senhiller, Dandelion a pak si dáme klavírní cover Nirvány skladby Lithium od Maxence Cyrana.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.

0: Bubuf ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Reklama na Radio 1.

0: Dozněl nám Xavier Baumaxa, hraje nám Mucha, vy už asi tušíte, já jsem předesílala, že nás ve 14 hodin čeká rozhovor. Já už tady vítám mého dnešního hosta Xaviera Baumaxu, ahoj.
1: Ahoj.
0: A bavit se budeme, což jsem taky předesílala, o akci Nejsvětější trojice, což je společné vystupování tebe, Muchy a Záviše. Tak mě by zajímalo, protože tohle je už asi po třetí, co takhle budete hrát spolu. Tak prozrať, jak jste se vlastně takhle jako potkali? Celkem tuším asi, že třeba s Muchou v některých věcech máte k sobě v takovém tom poměrně punkovém přístupu blízko. A jak vy jste se, koho to napadlo? Nebo jak jste se dali dohromady, že takhle vystupujete společně?
1: Já už ten původní nápad nevím, vím, že prostě se známe dlouhý leta se Závou i se sestrou a my jsme se potkávali vždycky třeba na nějakých akcích, pak jsme s Muchou se dohodli, že jsme bratrsko-sesterská dvojice a že odjedeme tour, nazvali jsme to, myslím, Šňupat Cukr Tour a pak ještě proběhlo Šňupat Cukr Tour 2 a pak jsme říkali, že ještě uděláme, a už nám to bylo jako málo, tam to bylo jako model White Stripes, že jsme hráli na všechny nástroje tam a ve dvou a potom jsme chtěli ještě udělat naše děti, jo, nepícháme spolu tour, protože se množili dotazy, zdali spolu v týme a potom teda jsme říkali, aby jsme dokázali lidem, že spolu nespíme, tak že uděláme, nepícháme spolu tour a to další, to čtvrtý fiktivní by se jmenovalo Naše děti budou debilní tour. A to už pak právě neproběhlo a dali jsme se dohromady se Závou.
0: No a teďka z Energy Pub Riggerovy sady už ve středu. Řekni, jak má to nějaký, má tohleto vaše tři takovýhle individuality na pódiu, má to nějaký scénář, nebo je to absolutní freestyle?
1: Není to úplně freestyle. My zítra u mě na baráku na to budeme zkoušet celý den a asi ještě ve středu si to v den koncertu přejedeme. Vždycky máme před tím koncertem takový příjemný soustředění. A s tím, že už předem komunikujeme, že bychom chtěli ty lidi vždycky něčím překvapit, to znamená, aby jsme hráli ty písně v nečekaném gardu, aby jsme hráli ty písně jeden druhýho a i v různých kombinacích, i jako různý dua, i jako trio, takže se tam bude na tom pódiu pořád něco dít.
0: No tohle mě právě zajímalo, protože jsem si to neuměla úplně představit, protože na Muchu, na koncertu Muchy jsem byla, na tvým koncertě jsem několikrát byla, ale dohromady jsem vás nikdy neviděla hrát, takže já jsem si právě ani neuměla představit přesně, jak ty říkáš, jestli vy vlastně hrajete, vždycky se domluvíte, čí skladbu budete hrát a hrajete ji nějak společně, nebo jestli si tohle to nějak přehazujete.
1: On to má každý svůj set. Každý tam má svůj set, do kterého vstupují ale ty ostatní. Jo, takže takový organizovaný chaos. Někdy tam můžeš vstoupit i neplánovaně třeba do toho. Já vím, že tam máme prostě tři palposty, ze kterých pálíme do lidí. Já tam dotáhnu zase kopák, basu, kytaru, aby byl trošku bordel, který nám samozřejmě ale v 9 hodin, a to je důležitý možná tady říct, že vlastně to odstartuje, fakt to musí odstartovat v 7, že myslím, dveře jsou v 6.
0: Jo, dveře jsou v 6.
1: Protože normálně, tak. Jakoby v 10 hodin noční klid, ale tady hyperkorektně asi, aby vyšli vstříc panu Závorovi, tak městská čtvrť už má noční klid v 9. To znamená, že my jak to přetáhneme o minutu, tak Závora bude práskat. Takže to bude opravdu od 7 do 9 a bude to mít velký spát.
0: No a já teda využiju to, že mám tady na tu chvilku tebe a zeptám se ještě na tvoje solo hraní. Vyšla v loni, zhruba před rokem, vyšla deska s Libotechno.
1: Ano.
0: A měl jsi koncert v Lucerna Music Baru ještě před vydáním tohle alba. Tak ty chystáš nějakou novou desku už, nebo zatím to ještě tak spí?
1: Tady ta deska už s Libotechno už ani neměla být, ale prostě se to nashromáždilo, takže jsme s Honzou Čechtickým ještě tu desku jako dokopali do konce potom. Začínali jsme ji ještě ve třech s Mírou Lackem. A já teda se musím přiznat, že jak se hrabu v análech a jak ještě mám pár nápadů zbytkových, tak by si zasloužilo ještě jednu desku. Ještě jednu desku, to asi akustickou zase po dlouhý době, protože tam mám šupliku třeba 15-20 věcí a myslím si, že z toho třeba polovina by mohla být takových, který jako si myslím, že by prošli mojí autocenzurou. Ale nemám konkrétní datum vydání, spíš je to tak jako brnkám.
0: Jasně, jasně. Takže něco už vzniká, ale nic pevného není naplánováno.
1: No, ještě jednu desku tam musím šoupnout, ale nevím, kdy, jestli příští rok.
0: A kdy tě případně fanoušci můžou vidět i na nějakým solo koncertě?
1: Úplně všude. Úplně všude jako... Ještě by bylo, já nevím, teď z hlavy stránky
0: asi.
1: Muchy a Závy, abych je rád zpropagoval taky, ale každý má svoje stránky. Já tam mám, myslím, od teďka do konce léta, do konce prázdnin třeba 30 koncertů, jo, takže určitě mě můžou vidět úplně všude.
0: Tak to je dobrá zpráva, tak moc díky. Co dodat, asi pozveme ještě jednou do Riegerových sadů už od 18 hodin, nebo teda říkal si, že koncert startuje v 7 do Energy Pubu v Riegerových sadech už tuto středu a můžete si tam užít neočekávané a nepředvídatelné v podání Záviše, Muchy a Xaviera Baumaxi.
1: Já jsem chtěl ještě říct k tomu, že tam jste zvaní na vynikající Staropramen a konec teda bude v 9, ale potom my, jako aby ty fanoušci nepřišli zkrátka, ještě budeme sedět v tom stánku s merčem, fotit se s fanoušky, podepisovat jim, jako co budou chtít, třeba i různé části těla a lejte jim pivo na hlavu a tak.
0: To zní slibně, tak nenechte si to rozhodně ujít ve středu. Mým hostem byl Xavier Baumax a moc díky.
1: Taky díky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Záviš, mucha, Baumaxa. Spojení, které se zdá předvídatelné. Dokud nevkročí na pódium. Nejsvětější trojce Záviš, Mucha, Baumaxa míří 17. června do Rieglových sadů na svůj exkluzivní společný koncert. Vstupenky pořídíte na prageopenair.cz.

0: 25. června.
1: Festival Regiony. Přijď si promluvit, nebo tak jen poslouchat.
0: festivalregiony.cz.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden jsme pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Britský producent Gold Panda ohlásil nové album, to vyjde na konci června. Úvodní novinkou je jeho věc s názvem Ding the Motor. Legendární americká kapela Weezer také ohlásila svoje album už 20. To vyjde v srpnu a my si hrajeme single We Might As Well Be Strangers. Londýnské trio Jungle vydalo single s názvem The Wave,

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert novozélandské hudebnice Aldous Harding. Ta vystoupí 22. června v klubu Roxy.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Já jsem vám před upoutávkou na novinky hitparády nestihla říct, co nám vlastně znělo. Beru to od konce. MGMT, návrat do roku 2007 s touhle americkou partou a skladba Time to Pretend, předtím Moloko, tak navrat ještě víc v čase, to do roku 2000, album Things to Make and Do, což byla jejich třetí studiovka a skladba The Time is Now. No a ještě předtím docela aktuálnější ve srovnání s těmihle dvěma kousek od Bruna Bumendila, který si říká Folamour, francouzský DJ a elektronický hudebník s velkou slabostí pro disco, a my jsme si hráli skladbu Freedom.

Noha a tu kafe, předtím mashup Mr. Own versus Jungle Brothers, Please Don't Stop. Před námi je Diplo, Project Pat a Juicy J a skladba Flashlight.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství OneHot Book uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea.
2: Hej, velikáne, ty možná nejsi ten nejlepší hostitel, ale já vím, jak se chovat jako host. Přinesl jsem ti nějaké víno, můžeš jim zapít tu hostinu z lidského masa.
3: Opadl pohár a vypil ho do dna.
4: Vydavatelství OneHot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

0: Before Vietnam, when boards were long and hair was short, the center of the surfing world was a place called Malibu.
1: Anderson Paak, Calm Down, předtím Flojo a Cuddy Buddy. No a je 14 hodin 50 minut, chystá se na vás tady Jana Ješková a já se musím pro dnešek rozloučit. Všechno, co jsme si hráli, už samozřejmě je na webu Rádia 1 a já se moc těším v pátek od 9 hodin. Ještě tady do konce hodiny jsou přichystané ode mě dvě skladby, bude to Karen O a Danger Mouse Super Breath a taky cover skvělý skladby Love Will Tear Us Apart od PJ Harvey a Tima Phillipse. Krásné odpoledne i nadále s Rádiem 1. Mějte se dobře, loučí se Ellen.

0: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
1: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na GASK.cz.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Milí posluchači Rádia 1, zveme vás na koncert nadžánrové zpěvačky Ireny Budweiserové, a to 17.6. ve středu do Centra Jasoň Praha 4. Vstupenky v předprodeji můžete koupit na webových stránkách jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách jasoňcentrum. Těšíme se na vás.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
7: Už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
9: Reklama na Radio 1.
10: Je 15 hodin přesně, u mikrofonu Rádia 1 došlo ke změně, po Ellen je tady. Jana Ješková, přeju vám příjemné odpoledne, hlavně přeju všechno nejlepší k svátku Vítkům. Máme takový chytrý počítač, který nám to prozrazuje, protože jinak bych se v tom vůbec neorientovala. No a abyste se vy zorientovali v průběhu dnešního odpoledne, okolo 3:15 budeme soutěžit v rámci kulturního léta. V 16 hodin vás čeká zpravodajství z festivalu Tanec Praha. V 16:15 kulturní servis, no a ve zbytku času hudba, třeba teď polský projekt Boto, skladba, kterou natočili s rumunským producentem Ionem D, nazvaný Změna času. No a pak se přesuneme do Portugal.

0: Reklama Rádia 1.
1: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, Ostrov Štvanice.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
7: Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
12: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
13: Tati.
14: Co pak?
13: Dívej.
14: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
15: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
16: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Reklama na Radio 1.

Count Roses se jmenuje skladba, která se nachází na novém albu Zahary Distant Lands. No a z Kalifornie, kde Zahara působí, se přesuneme do Londýna za dámskou dvojicí Jay Gray, Belle Cobain a za skladbou, která má název Take My Hand.

0: Nachystali jsme si pro vás Den s hudebníky.
1: Váš oblíbený Den s hudebníky na Rádiu 1.
2: Letos na 2 hodiny studio převezmou Taige, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco.
0: Ve středu 17. června
1: od 6 do 6.
2: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

Tak tolik Berlin, Manson a Nobody Listen a jejich Blackout, taky pozvánka na Den s hudebníky ve středu mezi 12. a 2. Tady bude sedět Patrik Nať z Berlin, Manson a bude vám vybírat hudbu. Myslím, že se máte na co těšit.

0: tak, že jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

Hitparáda Rádia 1. I tento týden jsme pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Britský producent Gold Panda ohlásil nové album, to vyjde na konci června. Úvodní novinkou je jeho věc s názvem Ding the Motor. Legendární americká kapela Weezer také ohlásila svoje album už 20. To vyjde v srpnu a my si hrajeme single We Might As Well Be Strangers. Londýnské trio Jungle vydalo single s názvem The Wave jako

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert novozélandské hudebnice Aldous Harding. Ta vystoupí 22. června v klubu Roxy.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Out of my head. Kára Delevingne, pozvánka k hlasování do hitparády Rádia 1. To jste jistě poznali. My se vrátíme na domácí scénu. Zatímco Kára Delevingne je modelka, herečka, nyní i hudebnice, tak Monika z projektu Léto s Monikou, nevím, jestli je modelka, to nevím, ale rozhodně s filmem má mnoho společného. No a taky vydala novou hezkou desku a z ní pochází skladba Tiger.
1: Bojíš se opýtat, čo volila kamoška?

0: Kisses a Slow Dive kapela, se kterou se potkáme v sobotu na výstavišti v Letňanech na festivalu Metronom. A teď už je tady
1: soutěž Rádia 1.
0: 15.47 a my budeme soutěžit s kulturním létem na Rádiu 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hip-hopové trio Deleted People z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog a australští Dune Reds nebo PSH. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na Mystic Skate Cup. CZ. Teď, co můžete vyhrát? Dvakrát lístek na Mystic Skate Cup, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, triko od Mamboshop.cz, skládací lahev od pod 7 kilo, autoknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connected. Na konci měsíce potom získá jeden výherce navíc voucher na kurz od počítačové školy GoPass. Naše telefonní číslo zdá se dobře znáte, 210-323-919 a teď ještě otázka. Na Mystiku letos zahraje hiphopové trio Deleted People, které posloucháme. Jak si říká jejich DJ a člen slavné Beat Junkies Crew? A máme tady prvního volajícího, halo?
2: Ahoj, tady Adam, nebyla mi nějaká nápověda?
0: můžu ti dát nápovědu. Tak hele, DJ si může říkat buď to za A, Icy Ice, nebo za B, Mr. Chuck, anebo za C, DJ Babu.
2: Tak já si dám Icy Ice.
0: Icy Ice, no já myslím, že Icy Ice by se na konci hodil, ale není to správně. Tak díky, měj se. A zdá se, že je tady hned další volající. Haló, kdo je tam?
3: Haló, tady Bětka.
0: Ahoj Bětko, tak ty by si typla co, B nebo C? Mr. Chuck nebo DJ Babu?
3: Myslím, že to je DJ Babu.
0: Myslíš si to naprosto správně, dva lístky na Mystic Skate Cup a všechny ty další skvělý ceny jsou tvé. Vydrž na telefonu.
3: Díky.

0: diesel, ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Reklama Rádia 1.
3: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
4: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panska7.cz.
5: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.

0: Husická 22, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka spojka.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
6: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
8: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
9: Reklama na Radio 1.

0: Hellerdance uvádí...
1: Zpravodajství z Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. 38. ročník Mezinárodního festivalu Tanec Praha běží již v plném proudu a přiváží tanec z celého světa do 22 měst a obcí až do 23. června. Kiko López a Hector Plaza, O čem stromy nemluví. 15. června v 19.30 na Kostnickém náměstí jako open air. Co mají společného lidé a stromy? Ve své performanci pro veřejný prostor hledají paralely mezi lidským životem a životem stromů. Kiko López a Hector Plaza patří k výrazným osobnostem španělské taneční scény posledních let. Artur Snigalis, Silhouette Letters. 16. června v 19.30 na Majáku z Diby. Akrobatické prvky v duetu s Slanem nás dovedou do stejně poetického dialogu aktérů jako ledová loutka na vodní hladině. Furinkai, Sačie Noro, Mizu. 16. června ve 20 hodin u Vltavských tůní. V poklidném prostoru visí ze stropu dlouhé lano. Dva tanečníci se do něj zaplétají a obtáčejí své tělo kolem jeho napnuté linie. Dance Hood Jana Rautová. Tajemství měsíčního svitu. Koprodukce Tanec Praha Junior 18. a 19. června vždy v 10 a v 17 hodin přináší Ponec divadlo pro tanec. Hra ve vstřícném prostředí, kde si mohou děti lecos vyzkoušet a dospělí se přizpůsobují dětem, ne naopak. Rootless Root Fruček and Capetanea Mountain. 19. června v 19.30, Jatka 78. Fenomenální tanečnice v mystické ceremonii pod taktovkou neodbitného vypravěče strhne fyzickou energii. Unity in Motion. Alina Čkovriebova, Daria Koval a Jana Rojtová. The Swint Teens. Koprodukce Tanec Praha Junior 20. června v 19.30 na Karlínském náměstí jako open air. Swint není jen umělecké vystoupení, ale otevřený prostor, kde člověk může objevovat sám sebe. Vychází z toho, jak dnes teenageři žijí a co řeší. Adriano Bolognino, Comeneve, 21. června v 19.30 na Kostnickém náměstí jako open air. Klid v zimní krajině, ticho, v němž se čas na okamžik zpomalí a svět se zjemní. Právě z této atmosféry vyrůstá Comeneve. V Brně se můžete těšit na 23 Poems Collective Rapture 15. června v 19.30 v Industra. Pohybový kód, zvuk i digitální a analogový obraz společně tříští realitu do živého kaleidoskopu a otevírají prostor k individuální kontemplaci ve hře fragmentů i celku. V Jindřichově Hradci jsme připravili Holektiv Pradleny 15. června v 16.30 v Zuši Vítězslava Nováka. Dvůr škol Holektiv dále vystoupí v Hradci Králové 16. června od 18 hodin v městské hudební síni a po třetí v Sušici 17. června v 16 hodin na Fufernách a na závěr v Ostravě 18. června v 17 hodin ve Farské zahradě. Letos slaví Holektiv desetileté výročí a trojice Andrea Benková, Karolína Křížková a Eva Stará se po letech oddělených tvůrčích aktivit znovu setkávají v původním složení. Choceň také bude roztančená i nadále dále. Adriana Štefáňáková, Overexposed. 15. června 2026 v 17 hodin na Tyrušově náměstí. Nikdy jsme nebyli víc propojeni a zároveň nikdy víc osamělí. Sociální sítě vytvořily paradox. Algoritmy nám servírují obsah, který potvrzuje naše názory a my se postupně uzavíráme do komfortních bublin, kde se nemusíme konfrontovat s ničím neznámým, odlišným a nepohodlným. Plzeň má opravdu bohatý program. Kiko López a Hector Plaza workshop Urban Contemporary Movement and Partnering 16. června v 19 hodin v Moving Station. Kiko López a Hector Plaza O čem stromy nemluví 16. června ve 20.15 Moving Station a Furinkai Sačie Noro Mizu 20. června v 15 hodin Košutecké jezírko. Poslední zmíněné představení pak můžete vidět ještě ve Varnsdorfu 18. června v 19 hodin u Varnsdorfského rybníku. Kladruby Adriano Bolognino Comeneve 20. června ve 20 hodin v úžasném prostoru kláštera Kladruby. Více se o kompletním červnovém programu Mezinárodního festivalu Tanec Praha 2026 dozvíte na tanecpraha.cz kde také můžete zakoupit vstupenky. Zpravodajství z Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha. V pondělí v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio1.cz.
0: Sponzorem zpravodajství z festivalu Tanec Praha je Heller Dance. Taneční obuv a móda stvořená pro tanec. hellerdance.cz.

0: Kulturní servis.
1: Stále ještě 16 hodin 15 minut, čas pro kulturní servis, který se zabývá programy koncertních síní, tančíren, kin, divadel. A také dneska tady máme něco ostatního, tak pojďme na to. Jazzdoc, 21. hodina, Jazzdoc Orchestra Big Band History. Cargo Gallery, 20. hodina, Shelter. Klub 007 Strahov, 19. hodina, Tichý host, HSNPO a Facing Violence. A v Bike Jesus vystoupí Agriculture a Healing Wound. Co se týká těch kin, tak Městská knihovna v Praze nabízí v 19 hodin film Přísahám, že za to nemůžu. Kino 35, 18 hodin Vysnění 20:30 Turner and Constable. Kino Světozor 20:15 Amoset Losí Odyssea. Edison Film Hub 16:35 Švestek a 19. hodina Den odhalení. A ještě Kino pilotů 20 hodin Den odhalení a 20:10 Backrooms. Dále tady máme dnes poměrně krátkou divadelní nabídku. Divadlo v dlouhé 19 hodin, Tajný deník Adriana Moula ve věku 13 a 3 čtvrtě. Divadlo v celetné 19:30 představení Něžná je noc a klubovna Kašpar taktéž 19:30 Plíce. Co se týká kolonky ostatní, tak Jatka 78, 19:30 Terapie s dílením live. Čítárna Unijazz 19 hodin, něco úplně jiného. Tympánum, příšerný večer hrůzy. Konec konců může to být dost na stejno. Radio 1 vám nabídne v 18 hodin pořad Já se rád trýzním. V 19 hodin CD non-stop, dnes Patrick Ellis a jeho album The Deserter. Ve 20 hodin to bude Eshus, v 21 hodin Hudba za dobrou práci a od 22. můžete poslouchat Teplý proud.

0: Začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Poznáváte to?
2: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
1: Ale s tím bude konec.
2: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
1: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
2: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
1: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
2: Děkujeme za trpělivost.
1: Vaše hlavní město Praha.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitalie, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci

0: jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kilo.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
1: Tak na Mystiku už jsme dneska hudebně byli. To znamená, že jsme byli na Štvanici. Třeba já jsem byla na Štvanici i o víkendu. Věřím, že i mnozí z vás na jiném festivalu, na Respekt festivalu. A ráda bych se tam teď vrátila hudebně, protože Meral Polat, která tam vystoupila v Praze, tuším podruhé, pokud se nepletu, byla opět úplně skvělá. Tohle to je její skladba Ken.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea.
2: Jsi vyšší, jsi mladší, musíš být bůh. Na to jsi trochu starý, ne? Usmál se Odysseus. Na prahu dospělosti už by chlapec měl přestat věřit, že jeho otec je bůh.
3: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

ti k srdci nožem blíží.

nic neřekla, že byste jedla za mnou, nebo ne, to už se asi nikdy nedozvíme, co se ti honí, lavo asi nepoznám, nebo tebe, co je mojí, nezajímá. Chci schodit tvoje ego, ale

S tebou bez tebe, tolik pražská formace Upground. Předtím z Anglie, sdružení Thread a jejich Party. No a do Anglie se vracíme, do Londýna za zpěvačkou Delilah Holiday. Tohle je její novinka Formless.

co, tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.

Šesté místo ve Velké sedmě, Dvě slunce a jejich Serotonin, vystřídaný korejským hudebním a jiným kolektivem. Balvin Tiger, Home.

0: No.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
2: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
3: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
4: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
3: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dubbingem od 11. června.
5: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na Force.cz.
9: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
10: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Welcome in the Family, filozofická píseň z 20. alba of Montreal, které vyšlo před pár dny, jmenuje se Ethermead. Následuje tuto skladba z desky, která je v pořadí 11. v historii kapely. Historii kapely, která ale hraje už 30 let. Vypsaná fixa, neurčité obavy, druhé místo ve velké sedmi.

Tak naposledy jsem je tady hrála, myslím, na Den dětí. Dneska Frost Children znějí proto, aby vás nalákali na festival Creepy TP, kde už po druhé vystoupí. Připomínám, že letos se Creepy TP stěhuje z Kutné Hory na Štvanici, tak Pražáci to mají za rohem. Je to strašný stouleností. A my už posloucháme Debasement, Stay

0: Konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

0: Reklama Rádia 1.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
7: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
9: Reklama na Radio 1.

Trojice Nell Smith, Flaming Lips a All Children. Určitě v sobotu na výstavě neuslyšíme bohužel Nell Smith, ale uslyšíme Flaming Lips a s největší pravděpodobností uslyšíme i All Children, protože Nick Cave a jeho Betsy hrávají tuhletu skladbu docela pravidelně. Ale třeba ne. To, co hraje teď, je novinka od londýnských App, psáno s třemi B, Shallow Hits.

0: dvě hodiny studio převezmou. Tajge, Black Tar Jesus, Beata, Berlin Manson, Střední vlny a něco něco.
1: Ve středu 17. června
2: od 6 do 6.
0: Na Rádiu 1.
3: Den s hudebníky vám přináší Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

Tak po starším kousku od Něco Něco, kapely, se kterou se setkáte v rámci středečního dne s hudebníky, to byl kousek Head in the Clouds z projektu Ecstasy, loňské album Forever. No a zůstaneme u kytar, tady je nové album Ice Age For Love of Grace and Hereafter a skladba No Fear.

0: CD Nonstop.
1: Americký multiinstrumentalista a producent Patrick Ellis začínal se svou osobitou elektronicko-hipopovou tvorbou na počátku minulé dekády. Jeho první album The Deserter vyšlo však až v roce 2021 pro japonský label Flow. A vy se ho vychutnejte dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Kneecap na své aktuální desce. Dnešní CD Nonstop už jsme si připomněli. Zítra na vás v CD Nonstop čeká Bára Zmeková.
1: Spí a je i čekání a je i po něm nic.

Tak to jsme měli z Bristolu Get Down Service a jejich Radiator. Po radiátoru tady bude něco o Gauči a o Power Rangers. A ode mě všechno, mějte se hezky, doktor Římsa. Yeah.

0: a já se válím po žíněnce jako Penner.
1: Reklama Rádia 1.
2: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
3: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panska7.cz.
4: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
5: Milí posluchači Rádia 1, zveme vás na koncert nadžánrové zpěvačky Ireny Budweiserové, a to 17.6. ve středu do Centra Jasoň, Praha 4. Vstupenky v předprodeji můžete koupit na webových stránkách jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách Jasoň Centrum. Těšíme se na vás.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: tak e-obuv ví.
1: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Záviš, mucha, Baumaxa. Spojení, které se zdá předvídatelné. Dokud nevkročí na pódium. Nejsvětější trojce Záviš, mucha, Baumaxa míří 17. června do Rieglových sadů na svůj exkluzivní společný koncert. Vstupenky pořídíte na prageopenair.cz.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Reklama na Radio 1.
6: Já se rád trýzním.

0: Hello, posloucháte, já se rád trýzním, od mikrofonu vás zdraví Andrej. A dneska tady nejsem sám, once again. Je tady se mnou Kýťa, která tady dlouho nebyla. Hello.
1: Hello.
0: A i my jsme se dlouho neviděli, protože jsme teďkon z oba střídali dovolený. Já jsem byl pryč, ty jsi byla pryč, já jsem byl znovu pryč a teď jsme tady spolu. How you doing?
1: Good.
0: Slyšeli jste na úvod Holzy, I am not a woman, I'm a god. Já jsem teďkon byl na Rock for People a přežil jsem všechny mošpity, ve kterých jsem nebyl. A Holzy byla jeden z headlinerů, poněkud kontroverzní podle komentářů, ale za mě to byl strašný banger a jsem rád, že zahrála tenhle ten song, kterým actually otevírala celý svůj set. Znáš Holzy, Kýťo?
1: Ne, ale říkal jsi o ní.
0: Yes.
1: Should I know?
0: You should know. Everyone should know. Holzy vydala desku s Nine Inch Nails, která se jmenuje If I Can't Have Love, I Want Power. A během toho koncertu právě hrála většinu skladeb z tohohle alba a doporučuji zčeknout. A já tady pro vás mám ještě další pecky, co jsem slyšel během rokáče. Actually bych mohl celý tenhle ten set věnovat skvělým věcem, co jsem tam slyšel, ale říkal jsem si, že nějaký věci by, aby ještě víc jako matchly vibe tohohle bizarního pořadu, tak tady mám dva skvělý objevy z letošního Rock for People. První jsou Electric Callboy a další jsou Lomnické čáve. Get ready for this. Slucháte Radio 1.

0: Electric Callboy, Baby Metal, Lomnické Čáve a Adéla na vlnách Rádia 1. Lomnické Čáve byl můj objev roku letošního Rock for People a jestli tohle poslouchá někdo z dramaturgů, tak prosím příští rok na Mastercard Stage. Děkuju. Ne, reálně. Pustil jsem Adélu a abych tak jako uvedl to, co se teďkonc u našich bratrů na Slovensku stalo. Pár týdnů zpátky jsem vyprávěl o tom, že mě na internetu zaujala taková osoba, kterou lidi přirovnávali k tomu, že vypadá jako Robert Fico. Jmenuje se Gwyneth Macmillan. A stalo se to, že se to týhle americký influencerce dostalo a ona to začala tak strašně moc jako milkovat, že se sama prohlásila za královnu Slovenska a tenhle víkend Slovensko navštívila. Měla svoji první královskou cestu, takže měla řady rozhovorů ve Vogue a všude možně, ve všech slovenských talk shows. A já si myslím, že to je tak strašně skvělý a tak strašně geniální, že z něčeho tak jako bizarního může člověk jako vykřesat jako docela solidní fame.
1: Tak komu ty seš podobnej?
0: Já doufám, že svým rodičům jenom. Doufám, že v Česku není žádný politik, který... No, dobrý. Jedeme dál. Já tady mám pro vás jednu strašně jako hezkou písničku, kterou jsem teďkonc objevil nedávno. Je to od písničkářky Florence Road a jmenuje se Hang It Out to Dry. Posloucháte Radio 1.

Lawrence Road, Key Kelly a nebo Oliver Tree na Rádiu 1. Asi jste zaznamenali včerejší zprávu, že Oliver Tree včera tragicky zesnul v Brazílii. Takže takový menší tribute pro něj. Pustil jsem song Jerk, kterou možná můžete znát v remixové podobě jako song Miss You. Za mě je ten song stokrát lepší než ta zremixovaná verze, která je strašně, ale strašně moc annoying. Kýťa už mě opustila, běžela na vlak, takže já jsem tady poprvý sám. Docela anxious. Minulý epizodě jsem pouštěl song na přání mému tátovi, pouštěl jsem mu v Tarojka a říkal jsem si, že teďkon spustím na přání song mojí mámě, pustím song, její oblíbený song a je to Jungle od Tesh Sultány.

Tež Sultána na Rádio 1 společně s Robím Dohertym a Colin Wojcik. Tenhle ten song je teď poměrně virální na TikToku a na Reelskách. A ten trend kolem toho je strašně stupidní, ale v podstatě jde jenom o to, že se lidi snaží znervoznit fanoušky Lega tím, že drží různý stavebnice z Lega postavený a drží je třeba za konečky prstů a tancují na tenhle ten song a čekají, jestli spadne nebo ne. Za mě osobně jsou vtipnější ty videa, kde to Lego fakt spadne. Třeba takový ty velký nevím, Big Ben nebo takový ty strašně populární kočky a květiny. Chronicky online people ocení. A já tady pro vás mám ještě pár tracků a jeden z nich je Fire in my heart od Escape from New York. Posloucháte, já se rád trýzním.

Kim Petras AXXX, Nintendo anebo Escape from New York na vlnách Rádia 1. Tohle už je můj poslední vstup. Jsem tak trošku chytře vybral dlouhý songy, abych dneska mluvil co nejmíň, protože jsem pořád nervous, i když je to moje už sedmý vysílání. A s dalšíma meme soundama a TikTok soundama se můžete těšit za 2 týdny. Ode mě už jenom Jít a nebo Popy. Tak jo, guys, see ya.

0: Who the fuck is you? Got better things to do. I don't got time to waste. I just need my space. It's a couple things that I can't feel, but I can't feel my face. It's a couple things that I wish I could, but I can't replace. I think it's a sickness, being so selfish, yeah. I'm in need of a witness. They always tell me, yeah, never forget this. I forget everything, I don't even know what my tip is. And I change everything, I don't know how to top this.
1: Reklama Rádia 1.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
7: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Reklama na Radio 1.
1: Reklama Radio 1.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
12: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
13: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
15: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
16: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
11: Reklama na Radio 1.

CD non-stop. CD non-stop. Máme tu pondělí krátce po 19. hodině a je tu s tím také první CD non-stop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s tímhletím americkým hudebníkem Patrick Ellis, a bude znít jeho debutové album The Deserter, které vyšlo v roce 2021 na japonském vydavatelství Flower Records. My si tohle hudebníka ze Spojených států z Brooklynu na poli instrumentálního takového pop, lo-fi, hip-hopového soundu nabízíme CD non-stopu poprvé a myslím, že je škoda, že vlastně doposavat moc o něm není vidu a slechu. On se objevil jako producent a skladatel a vůbec i digitální umělec v New Yorku už na počátku minulé dekády. A to se svou pozitivně naladěnou instrumentální hip-hop elektronicko-psychedelickou muzikou, která v sobě absorbovala vlivy třeba komorního popu či ambientu. Právě mezi jeho vlivy, jak sám říká, patří třeba The Avalanches, kapela The Books nebo taky J. Dilla. Každopádně jeho prvotina se objevila už v roce 2011 v květnu a to bylo pětiskladbové EPčko Another Day on Altar 4th. Tohleto EP můžete volně stáhnout také přes jeho Bandcamp, na které vlastně už ten týž rok navázala na podzim další kolekce kratších nahrávek okolo 2 až 4 minut Berlin Dreams of Mountains. Tohleto EPčko také vyšlo přes jeho Bandcamp a volně je ke stažení, stejně jako pak jeho další čtyřskladbové EP Moment of Peace in Cheap Rooms, které vydal na jaře roku 2012. Ten vůbec plodný začátek té minulé dekády také doplnilo pak ještě v roce 2013 v létě EP minialbum Inflame Table Planetarium, které obsahovalo celkově 14 nahrávek, ale některé povětšinou z nich okolo minutky, některé i další. Příjemná opět koláž. No a musím říct, že na dlouhou dobu to bylo vlastně jeho poslední dílko té minulé dekádě. Jeho taková lo-fi elektronika, ambient a instrumentální takové koláže s vesmírnou až s novou tématikou pak shrnuje kompilace, kterou vydala pak v roce 2020 značka z Tokia Flow Records. Retrospektivní kompilace dostala název Selected Works 2010-2015 a nabídla povětšinou materiál právě z těch jeho raných 4 EPček. Vy však dnes uslyšíte od Patrick Ellise, tohoto brooklynského hudebníka, jeho poslední zatím studiový, ale také první album s názvem The Deserter, které vyšlo v roce 2021 v květnu a předcházelo také 2 singly s názvem Rainbow Gourd, to bylo v červenci, a pak ještě těsně před vydáním alba další druhý single Neon and Weed. Opět krásná koláž celkově 11 skladeb, tentokrát delších okolo 4, tak činou 6 až 7 minut, které také za chviličku uslyšíte. Sám Patrick Ellis popisuje album jako soundtrack filmu, který nikdy nevznikl. No a využívá organické kompozice, analogové i digitální zvuky a opět s novou takovou náladu. Pak jenom doplním, že Patrick Ellis se ozval v následujícím roce 2022 a to zatím posledním releasem singlem Beware of Snakes, to bylo 1. října. Ale od té doby se čeká na jeho nový materiál. Doufáme, že tenhle ten mladík z Brooklynu nezanevřel na hudbu. Teď už jeho debut albový z roku 2021, deska The Deserter na značce Flow Records, tohle je Patrick Ellis a já vám přeju krásný poslech. CD non-stop. Thank you.

QMH10142, QA6 QA0.

0: Mrtvol.
1: Mrtvol. Mrtvol.

like Solaris.

Never mind. Open.

Thank you.

third ocean, the fourth ocean, white sun, shouts from the sea.

to máš srdce, flec. Petition my brother, my sister, bless.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kilo.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connecty. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
2: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz

0: jedno.
1: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na GASK.cz.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
4: Záviš, mucha, Baumaxa. Spojení, které se zdá předvídatelné. Dokud nevkročí na pódium. Nejsvětější trojce Záviš, mucha, Baumaxa míří 17. června do Rieglových sadů na svůj exkluzivní společný koncert. Vstupenky pořídíte na prageopenair.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
7: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
8: Notino, today is yours. Feel good.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, kluci a holky, nebo respektive holky a kluci. Buďte vítáni u pondělního vysílání Strýčka Míši, který se vám hlásí ze studia Pražského Rádia 1. No vlastně Rádio 1 už je celosvětové rádio, protože nás poslouchají lidé ze všech koutů země koule. Nenabídnu vám nic lepšího nebo horšího, než jako každý týden. Nejdřív se potkáme u Ešusu, dneska budeme jezdit nejenom daleko, ale i vysoko. A hodina druhá bude naplněná hudbou za dobrou práci. Dneska se mi tam naloudilo spousta ostrých kytar, ale i něco málo tanečního konečně uslyšíte. A dvě cover verze. To bych si neodpustil, aby tam nebyla aspoň jedna. Tak tedy Strýček Míša, Rádio 1, Ešus, hudba za dobrou práci. A frčíme. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Dobrý večer ještě jednou, tentokrát už z Ešusu. Dovolte mi, abych ve studiu uvítal mé hosty, kteří za mnou přijeli až z Brna. A to ještě před chvílí byli v Brně. Vy jste obědovali ještě v Brně, dítě, ne?
1: Dobrý večer.
0: Ano, tím začneme. Dobrý večer. Dobrý večer, vítám ve studiu Marušku, Medu a Mikuláše. Mikuláše nevidím, ten je schovaný za obrazovkou. Je tam. Mikuláše, je tam, ahoj. Je tam.
2: Ahoj.
0: Tak, vy jste ještě obědvali v Brně a teď už vysíláte v Praze.
1: Co kdyby, no v Brně, oni dokonce obědvali ve škole.
0: Ještě ve škole.
1: Ještě byli ve škole a pak jsme jeli na expedici do Prahy, na západ.
0: Ano, slovo expedice je na místě, protože Marošku možná někomu to proběhlo, já jsem to dneska i psal, Maroška má webové stránky a vlastně profil jako děvče z hor. Je to tak?
1: Je to tak, no mám už to, doménu mám 20 let téměř a už občas mám takové ty náznaky, jestli to děvče z hor je stále aktuální.
0: No stále, ale... já myslím, že to je stále, když se tady vidíme. Vy můžete, Marošku, děvče z hor i s dětmi vidět na facebookovém profilu Ešusu, jak jsou tady se mnou ve studiu. A nejenom děti, ale říkal jsi muflon, viď, Medo?
2: Jo, je to koza jménem muf.
0: Muf.
2: Pohlavý muflon.
0: Tak a co to všechno, prosím tě, si, Maruško? Já vidím horská průvodkyně, cestovatelka, odborná lektorka. Máš to štěstí, že se ti tvoje zábava stala i prací?
1: No, je to tak, já vlastně, když se mě někdo zeptá, co dělám, tak když řeknu horská průvodkyně, tak je to takové poměrně všeříkající, že každý hned ví, co si pod tím představit a... Ne úplně každý si představí, že je to teda nejenom koníček nebo nějaká záliba, ale je to zároveň i prostě to, co tady mě i moje dvě děti živí, takže to i moje profese.
0: Děti už provocují taky, jo?
1: Jasně.
0: Dětské výpravy.
1: Děti, ne, že by provocovali sami, občas ještě potřebují ten dospělácký dozor, ale musím říct, že jsou teda hodně samostatní a ten Nepál už tady byl zmíněn. Přiletěli jsme před dvěma týdny zpátky z Nepálu, kde jsem teda já byla pracovně, takže jsem je musela vzít sebou do práce, protože někdy to s tím hlídáním není jednoduché.
0: Jo, tak jako se lidi berou děti do kanceláře, se tam otravujou, kreslí se na papír, tak ty si je vezmeš do Nepálu.
1: Tak, jako si učitelky občas berou děti do třídy a doktorci do ordinace.
2: Občas mami, oni nás berou vždycky do třídy.
1: Ale vlastní děti, že někdy hodně rodičů si občas musí vzít vlastní děti do práce, protože to nejde jinak.
0: Třeba tak... na poštu, tak tam sedí taky. No.
1: Tak vy máte ohromné štěstí, děti.
0: Že maminka je horský vůdce. Ještě se vidím, že a to lidi trénuješ, nebo je bereš na feraty, na všelijaký expedice?
1: Je to tak, že takové největší procento toho, co v práci dělám, takže vodím lidi klasicky na klasické treky po horách. Baťoch, svačinka... a nic, žádný extrém, ale ono je to takové komplikovanější, jsou tam nějaké rozdíly mezi oficiálním vůdcem, oficiálním průvodcem, já do toho mám nějaké další takové ty papíry lejstra, které v praxi nic neznamenají, ale de facto mi dávají takové to zákonné oprávnění třeba vodit i po feratách, vodit po ledovcích a podobně, ale tomu se zas tak extrémně nevěnuju, ale jo, beru lidi občas na zajištěné cesty, občas dokonce i děti mě pomáhají mají vést lidi na zajištěných cestách, že se mnou jezdí na kurzy jako takový asistenti.
0: Ja, takže řekneš Medu, Mikuláši, jděte poslední a hlídejte mi, ať mi někde se nestratí na borůvkách.
1: No je? Ne, jděte poslední. Když jsou se mnou na feratovém kurzu, tak regulárně řeknu Miky, prosím tě, vem si tam tu dvojici, ber je na tom ty dvě cesty, projdi s nima Nový most a pak jim najdi výstupovou cestu a Miky tady kýve, ještě nepromluvil, ale prostě dělá mi tam asistenta na tom Farazovém kurzu.
0: Jenom, pokud jste se nedívali na obrázek, tak Mikimu je 11.
1: Mikimu je 11.
0: A Medě je 10.
1: Jo.
0: Je to tak?
2: Jo.
0: Nebo už ti bylo 10?
2: 3. a 4.
0: 3. dobrá, jo.
1: Medě bylo 10 a Mikimu je 11, bude mu 12.
0: No, jinak ty strávíš každý rok na horách nebo v nějakých výškách kolem 4 měsíců.
1: Minimálně.
0: Já se na to tady jenom koukám. 2880 hodin strávených na horách každý rok. Nejvyšší zdolaná hora 7126, to bylo co?
1: 7126 to byl Himlung, to byl nepálský himalajský vrchol Himlung, co je loni.
0: 1845 odškolených hodin pro horské vůdce. Takže ty máš si certifikovaný školitel?
1: Nebo? Jo, dokonce jsem, jak to říct, státní komisař, protože děláme i státní zkoušky, kdo by chtěl získat profesní kvalifikaci na horského průvodce, tak jsem v té jako zkušební komisi. Paradoxně, asi nechci říct, že je to tím, že mám tolik zkušeností, ale dostala jsem se k tomu, že i vzdělávám horské průvodce, takže si vychovávám vlastní konkurenci, vzdělávám lidi, kteří potom mi vlastně
0: seberou práci.
1: Ano. A jo, přednáším, dělám třeba i pro základní školy, workshopy různé, nebo semináře, buď je to něco takového jednoduššího pro ty nižší ročníky, jako je orientace a práce s buzolou, anebo potom už nějaké složitější věci pro třeba střední školy, odborné školy cestovního ruchu, tak tomu se taky věnuju, když teda zrovna nejsem fyzicky opravdu na těch horách, ale jsem i v Brně.
0: Mě zaujalo ještě sněžnicový cvičitel rakouského Alpen.
1: Co to znamená? Krkolomné názvy. Já pracuji pro vídeňskou sekci Edelweiss Rakousko-Alpského svazu Alpenvereinu a vedu občas právě i skupinky rakouské, takže v německém jazyce nebo cizince v anglickém jazyce. A ti Rakušané si teda hodně potrpí na různé ty odznáčky, papír a podobně, takže jsem si udělala i takový kurz na to, abych měla ten papír na to, že můžu vést lidi na sněžnicích a bylo to v tom Rakousku zcela legální.
0: No, čím jsem si vzpomněl, teďka mě každý rok překvapí, když se ztratí někdo vysoko v Alpách nebo v Dolomitech a pak se zjistí, že tam šli ve cvičkách.
1: Kdyby jenom ve cvičkách. Já si myslím, že ten nešvar se rozmáhá nejen v Alpách, ale i tady v českých Krkonoších a já nejsem asi ta pravá studnice historik, ale kdyby si tady někdy pozval horskou službu, tak
0: by mi mohli povídat.
1: Jako. O to žijících v Krkonoších by te mohl napsat asi romány, kluci.
0: Tak když jsme, už jsem vás zval na facebookový profil Ešusu, tam mi můžete i napsat, nebo respektive mým hostům, pokud byste se cokoliv chtěli více dozvědět, tak to bylo obecně. Co jsme ještě z těch obecných věcí vynechali, Maruško?
1: Z těch obecných věcí, co dělám, asi mně to přijde, že dělám stále jednu činnost, ale možná, když se na to dívá někdo jinou optikou, tak ta práce bude asi pestřejší, než já sama si myslím. Přednášky pro veřejnost, pro knihovny.
0: Mně se líbila tahle fotka, když se pojádá na
1: Maršině. Já se bojím, co tam uvidím. Jo, no. Teda tady na té fotce byli ještě malí, to jsme byli v Dolomitech.
0: Jenom jsem na stránkách Marušky dole a tam je v Dolomitech s Medou i s Mikulášem.
1: Ale já si myslím, že tady Meda mohla mít tak 3-4 roky, Miky už 5 a to už je tady Meda asi po třetí v Dolomitech a Miky po čtvrté, protože do Dolomit s nima jezdívám od té doby, co se Meda narodila. A ona se narodila v dubnu, to už tady zmínila, takže už když byla 3 měsíce.
0: Tak už bylo počasí na hory.
1: No, tak počasí samozřejmě bylo úplně příšerné. V kempu bylo ráno 5 stupňů Celsia, ale nějak tak prostě ty Dolomity jsou taková moje fakt srdcovka v rámci těch evropských oblastí. A i pro ty děti je to takové krásné velké outdoorové hřiště s těmi různými zákopy, tunely. Já myslím, že mnohem větší expert na Dolomity než já, tak je tady Miky. Protože on se hodně zajímá o vojenství a vojenskou historii, tak ten dokázal opravdu některé ty bitvy třeba na Montepianu namalovat jako komiks, popsat. Má doma celou sbírku různých těch šrapnel, nebo já ani nevím, jak se to jmenuje.
2: No, šrapnelů, jako prostě jako šrapnelů, tak se to říká. Šrapnelů, jo.
1: Pak tam máš různé nějaké nábojnice.
2: Jo.
0: Zbytky, to jste nazbírali v Itálii, jo.
2: Jo, a nebo ještě kulky, nebo celé náboje.
0: To si on tak všechno v jižních Tyrolích, jo.
1: No tak něco jak houbaři umí najít ty houby, tak Miky prostě opravdu specialista na to, že jde po turistické cestě a najde ty věci, které já tam vůbec na té zemi nevidím.
0: No, určitě jste byli v Branarském průsmyku v té pevnosti, jak tam je?
1: No tam jsme ještě nebyli. Většinou jezdíme do oblasti Cortiny a Montepiana a Trečime a Lagazoj a podobně, takže ještě máme pořád ty Dolomity, nejsou zas tak malé, jak to vypadá, tam pořád ještě co objevovat.
0: My jsme tam jezdili jenom lyžovat, no.
1: No, tak v létě to je teda teprve.
0: To je to prvé zážitek.
1: To je to prvé zážitek, no. Takže právě ať se vrátíme k té fotce, takže Dolomity byly takové jejich první hory u dětí a jezdili jsme tam hodně dlouho. Loni jsme teda už stopli tady tu výpravu do Dolomit, už si tam najímám nějakou průvodkyni, co tam jezdí místo mě, ale do hory jezdíme stále, jenom už začínáme střídat trošku lokality.
0: Přemýšlím ještě k těm obecným věcem. Když by se někdo chtěl s tebou vydat, potřebuje k tomu, nebo kontroluješ si ty lidi, kteří tam chtějí jet s tebou, jo, aby se tě tam nevydal.
1: Ty
0: to nevíš, jo, protože jo, tam se přihlásí.
1: Jo, a ta otázka je úplně legitimní, na to se mě ptá hrozně velké množství lidí.
0: Alžběta Fridrichová, jo,
1: no,
0: a teď tam přijde někdo v těch žabkách.
1: Doufám, že v žabkách nepřijde. Já jsem takový ten člověk ze staré školy, který furt ještě spolíhá na to, že lidi mají nějaký zdravý úsudek. A pak jsem taková, nechci říct třepečlivá, ale snažím se, že jo, tak tím, že je to moje práce, tak já opravdu se snažím ty lidi provádět po těch horách, už jenom tím, že než se mnou vyrazí někam, tak jim opravdu si píšu seznam vybavení, tohle byste měli mít, tohle byste neměli mít, pokud někdo váhá, tak mi pošlete fotku bot, aby ho rozhodla, které boty jsou pro ten konkrétní terén lepší, pokud někdo prostě si není jistý, teďka jsme byli před 2 týdny už v Rakousku v Alpách, holky mi psali, bude tam sníh, nebude tam sníh, mám si vzít péřovku, že dělám i takovou tu konzultační činnost. A já ani bych neřekla, že to něco navíc, je to součást mojí práce, ale snažím se vlastně už jenom tím, že ty svoje ovečky předpřipravím informativně předtím, než do těch hor vyrazí, tak se snažím eliminovat to riziko, že tam opravdu někdo přijede s pážovou taškou v žabkách a já bych potom musela řešit, co s ním a kam vlastně ho poslat, nebo jestli ho neposlat domů, nebo do kavárny
0: nejbližší. Tohle mě překvapilo, když jsme byli s dcerou na Etně, sice v létě, ale lezli jsme až nahoru a byli tam lidi v žabkách, jako šetičky, žabky, úplně běžná věc a kabelka. Což jsem nechápal. A nohy rozetřený do krve od toho sopečního písku.
1: No,
0: jako.
1: No.
0: Kotníkový nebo nekotníkový boty teďka do hor?
1: A kam? Do jaký hor?
0: No tak, když budeme tady u nás v Evropě do těch Dolomit, nebo do Alp.
1: No tak záleží i na...
0: V létě.
1: V létě, tak přesně. Záleží na roční sezóně, záleží na počasí. Pokud mám krásnou předpověď, tak já osobně už si beru opravdu jako nízké boty pod kotník, něco měkčího, ale já v tom můžu chodit. Když zase někdo má třeba problém s nějakými nespevněnými kotníky, haluxy, já bych potřebovala nejdřív toho člověka vidět, jak vůbec chodí. Většinou se ji zeptám, na co je zvyklo, na jakou obuv je zvyklý, protože pokud není zvyklý na nízkou obuv, furt chodí ve vysoké, já mu napíšu, vem si nízké boty, tak si tam koleduju i já o nějak průšvih nebo nějaké zranění, které se může
0: stát.
1: Však
0: se mi to poradila, jo.
1: To není univerzální odpověď. Stejně jako se mě hodně lidi ptají, co mám dělat, když se něco stane. No tak záleží na tom, kde se to stane, kdy se to stane, jaké mám možnosti, že je to vždycky otázka konkrétní situace. Takže namodeluj mi situaci, kam chceš vyrazit a kdy a já ti řeknu, jaké boty si máš vzít.
0: Kdo z vás je zdravotník? Kdo má funkci zdravotníka a nosí lékárničku?
2: Ty.
1: Jako máma. Máma nosí lékárničku vždycky, mám doma 6 lékárniček, které střídám podle zase situace, že když jedu na feratový kurz, mám tam trošku jiné věci, než když letím do Nepálu na 3 týdny, tam zase beru úplně jiné složení lékárničky, ale Meda je taky takový bylinkář, dalo by se říct, no a léčí mastičkama.
2: Já si nosím nahory vlastně mastičky.
0: Nahlas, Medi.
1: Ona se bude možná trošku stydět, než se rozmluví, tak říkala, že si nosí nahoře
0: mastičky
1: bylinkové.
0: A vyznáš se v nich, jo?
2: Jo.
1: Má k tomu manuál to malý.
0: Takže Mickey vůdce a mastičkář, jo?
1: Ano.
0: No, a tak spíš otázka na děti, když tady máma říká, že od malička vás tahala na ty hory, bylo to proti vaší vůli? Řekli jste někdy, nechci, pro boha, už ne.
2: Tak asi jako malý, tak jsme to možná párkrát řekli, ale to bylo jen párkrát.
0: A Meda. Meda krčí rameny.
1: Počkej, nestyď se, řekni pravdu, Medunko.
0: Já pošlu mámu ven. A Takže teď už se vydáváte rádi. Tak se pojďme podívat na ten Nepál. Vy jste tam byli teda se skupinou a děti jeli s tebou.
1: Jo, já jsem tam měla pracovní skupinu, nebo respektive skupinu na trek. Já většinou do toho Nepalu lítám, no většinou vždycky, každé jaro, každý podzim na několik týdnů, takže třeba 2-3 skupinky jarní, 2-3 skupinky podzimní. Letos díky tomu konfliktu na východě, tak se mi to snížilo pouze na tu jednu jedinou skupinku, protože se dlouho nedalo létat. A zrovna to vycházelo tak, že jsem měla děti, tak jsem si říkala, tak než abych zrušila skupinku, tak radši děti vezmu sebou do Nepálu a trošku se tam otrkají, okoukají, procvičí v angličtině. A byl to naštěstí trek, který nebyl. To cestování s těma dětma je kapitola sama o sobě, ale co tady u toho Nepálu je takové velké téma, tak je nadmořská výška, protože leží to vysoko. O tom, do jaké nadmořské výšky by se děti měly pohybovat, v jakém věku, vyšlo řada různých studií a podobně. Takže jsem záměrně si to nakombinovala tak, že to byl trek, kdy se nejde nějak extrémně vysoko do 5000 výšek. Byli jsme nejvýš, vzpomínáte kde, děti?
2: Zhruba ve 4000.
1: No, takže do 4000, několik sedel jsme tam překračovali a to mě přišlo takové, že v jejich věku je to už naprosto v pořádku, že tam nebudou riziko žádné výškové nemoci, choroby a bylo to i v prostředí, kde je relativně dobře dostupná zdravotní péče, není to úplně nějaká odlehlá oblast, kde by se nedalo řešit nějaké...
0: Kdyby něco, no.
1: Kdyby se něco stalo, jo, mohlo se stát cokoliv, ať už průjmy nebo nějaké vymknuté kotníky, tak tady jsem věděla, že tam je to zázemí natolik dobré, že může být úplně bez starostí a hlavně u nich je super, že oni jsou dva, jsou teda skvěle samostatní, takže se nemusím bát, je třeba někde prostě poslali napřed, nebo
2: navíc
1: s nějakou
2: jsme
1: skupinkou.
2: Skoro celý trek projížděli s terénními vozidly, které nám dali zavazadla.
1: A je to trek v oblasti, kde mám takový ten support terénních vozidel, kdy vozí se zavazadla, jde se nalehko, takže když byla nějaká hodně třeba krize jako fyzického charakteru, že už nemohli, tak se třeba odpoledne sedli do auta.
0: A popovezli se.
1: A popovezli se tu odpolední etapu. Dvakrát jste se popovezli?
2: Jo, dvakrát.
1: Dvakrát.
0: A to bylo to, že by vás bolely nohy, nebo že tam byla třeba únava z té výšky,
2: no,
0: že se blbě dýchalo?
2: Třeba v té první části, tak jsme šli do kopce do těch 4000, tak tam byla spíš ta únava z té výšky a že by nás bolely nohy.
0: A bolely nohy někde?
2: Jo.
1: Jo, krize tam byly, to ne, že ne, zase nebudeme si hrát na nějaké hrdiny.
0: Měli jste někdy takový ten pocit, že si sednete na kámen a řekli, já už nikam nejdu?
1: Kýve ano.
0: Stalo se to?
2: Jo, jeden den, když jsme měli hodně dlouhou etapu a taky jsme procházeli 4000 sedlem, tak to jsme šli v podstatě do sedla a pak jsme scházeli až ještě takovým kanionem. No a to jsme poslední půl kilometr k tomu obědu, tak už jsme byli hodně unavení.
0: A byli jste jediný unavený v té skupině, nebo?
2: O ne, třeba například jedna paní, tak už taky se pak povezla džipem, že bylo špatně z výšky nadmořské.
1: Mně se špatně dýchalo,
2: jo.
1: Že?
0: A tohle, jak se řeší, to tam máte prototyp podpůrní vozidla, jo? Že?
1: Jo. Tam než by měla teda výškovou nemoc, ale ta skupinka měla celkem svižné tempo, paní vyrazila mezi posledníma, měla takový ten dojem, že už musí všechny dohnat, tím pádem to trošku přepálila. Já vždycky tam mívám ještě ty místní lokální průvodce, už i kvůli bezpečnosti, kontaktu s místním a podobně, tak ten Rošan, který chodí vždycky poslední, tak říkal, hele, ať to úplně nepřepálíš, tak cinkneme jednu tomu vozidlu, ono se pro tebe vrátí zpátky, naložili, my jsme došli do toho sedla, ona tam mezi tím dojela tím autem a bylo jí fajn, takže ono ne, že by to byla nemoc z výšky, nebo nějaký otok mozku, spíš to prostě neudýchala v tu chvíli, tam hrozně velký faktor je i potom takové, tam ta psychická stránka věci, jako safra, ostatní mi utíkají, safra, mě se špatně dýchá.
0: I psychika hraje.
1: Ta psychika hraje hodně velkou roli, takže jí spíš psychicky pomohlo i to, že ta skupinka se snadno dohnala díky tomu, že jela v autě a pak už pokračovala ze sedla s náma, normálně dál pěšky a úplně byla v pořádku v tu chvíli.
0: Když takhle čekuješ ty lidi, co jdou s tebou, máš třeba věkový omezení, nebo že jim napíšeš, aby si ti dělili BMI, jo, nebo něco takového, protože
1: ono,
0: i to může být faktor.
1: Jo,
0: no,
1: asi záleží na tom, kam se ti lidi vypravují, když to jsou třeba nějaké takové ty 5000 kopce, ty vyšší kopce, tak těch dotazů na to, jestli to ti lidi zvládnou, chodí samozřejmě mnohem víc, ale tady běžně v Alpách rakouských, kde pobíhám, i dneska mi přišly nějaké dotazy, jako dobrý den, je mi 60, chtěl bych tam a tam, jestli je to OK, ale denně chodívám třeba na Lysou horu, nebo prostě zvládám běžně 1200 výškových metrů v zátahu, tak já jsem jenom napsala, no dívejte se, rozhodně nebudete nejstarší účastník ve skupině, jezdí jsem opravdu prostě takhle věkově, jasně. I do toho Nepálu jezdí běžně lidi, kteří mají přes 60, jsou na tom fyzicky dobře, jsou hlavně na tom mentálně dobře, jsou prostě jako skvěle naladění, takový pohodáři, už to mají tak jako v živě, že srovnané. Pro mě to jsou vlastně takový úplně skvělí parťáci na ty výlety, protože mají ty životní zkušenosti a to je vždycky pro mě takové příjemné ještě nasusat ještě od někoho jiného životní zkušenosti. A Medunka se ptá, kolik je babičce. Babičce je 68 a ta se mnou ještě taky cestuje. Co tě napadlo v souvislosti s babičkou?
3: Já taky ten trek, jak jsme šli my.
1: Tak to šla taky babička. No, ten trh, co jste šli vy, tak
0: no, babička se vrátila z Mongolska, jste říkali babička, včera, nebo dneska.
1: Babička dneska, ano, dneska přiletěla z Mongolska, tak já si myslím, že ta...
0: Takže díky zdravíme tomu, že má, babičku.
1: Babička už asi spí, už byl asi jet lag, ale jinak... Je. Maminko, ahoj! Zítra tak, je dovolená babičce.
0: Jenom taková drobnost, která mi tak napadla, když jsi mluvila o těch lidech, objevuje se tě, co, jak se řeší takhle... Ta skupina je spolu třeba těch 14 dní, 3 týdny, takže ponorková nemoc tam může nastat.
1: Může, no, o toho jsem tam já.
0: A jak se řeší prudič? Protože v každé skupině se může objevit prudič.
1: Měli jsme nějakého prudiče.
2: Ne.
1: Nebuďte neslušní a neříkejte jména.
0: Neříkejte jména.
1: Neříkejte jména.
0: Udejte.
1: Já teda musím zaklepat, což vím, že se nesmí dělat, když jsou mikrofony, ale já mám hrozně štěstí na lidi, co se mnou cestují. Já si myslím, že to dáno tím, že v podstatě, když máš webové stránky Děvče z hor, tak se asi podíváš, jak vypadám, můžeš si prolustrovat moje sociální sítě, moje názory, to, co někde říkám, a buď ti lidsky sednu a budeme taková ta podobná krevní skupina, anebo naopak spoustě lidí lidsky nesednu, je to úplně v pořádku, že jo, není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, a že vlastně už jenom to, že jezdím opravdu v úzovkách sama za sebe, nebo jak to nazvat, tak vyfiltruje takovou tu příjemnou subkulturu lidí, která si sedne navzájem, a já se vlastně na ty lidi hrozně těším, že pro mě pořád je to taková ta práce snu, která mě není otravná a necítím se jako učitelka na konci školního roku, když mám to přesně, ale já vlastně jako furt jako se těším na to, koho ještě potkám, kdo mě něčím obohatí, jo, potkám lidi různých profesí a ne, že bych neměla prudiče nikdy. Každý rok se najde pár prudičů, kteří se tam nějakým omylem ocitli nebo to nějak si prostě nesedlo, ale je jich třeba řádově jeden, dva za rok, úplně minimum. A ono většinou i v té skupince se ten prudič vyfiltruje sám, že ho ti lidi nenechají prudit.
0: Je vyobcován, jo.
1: No, tak nechtěla jsem
0: vzadu,
1: to říkat, ano.
0: Půjdeš poslední.
1: Můžeš sedět u vedlejšího stolu.
0: Jo, to se stává se to.
1: Ne, úplně výjimečně. Fakt musím říct, že drtivá většina těch lidí, i když třeba cítíme ve skupině, že ten prudič, tak s tím dokážu pracovat stejně tak jako já. A buď to prostě nějak utneme v zárodku a když to prostě se rozjede moc, tak většinou ta skupinka si ho tak jako vyfiltruje na kraj stolu a podobně. A
0: o to víc prudí, že?
1: No, neprudí, on tak časem to třeba dojde, anebo prostě taky je možné, že si tady přistaneme na letišti, podáme si ruknu, řekneme si ahoj a už se nikdy neuvidíme. Je to v pořádku, že jo, tak lidi jsou různí.
0: Čímž mě napadá, jak se vůbec, vrátím se úplně na začátek, protože to jsem říkal, že se zeptám, jak se děvče ze Slezska.
1: Děvče z Opavy.
0: Děvče z Opavy, potažmo teďka z Brna, což jsou roviny, že jo. Nejbližší kopce od Brna jsou Chřibiné, myslím.
1: No, Pálava. Pálava možná. No.
2: Kraví hora.
1: Ano, přesně tak, pozor.
0: Tam bydlíte, ne, na
1: my bydlíme hoře. Na Kraví hoře, takže jsme rodinka z Kraví hory.
0: Jo. Jak se dostane k tomu, že vyleze na hory, nebo jak se dostala poprvé na hory? No.
1: To bylo, já vlastně nevím, to bylo takové přirozené už od dětství. Já jsem prošla tím klasickým turistickým oddílem, nebo tenkrát ještě Jiskřička, že jo, pak se to překlopilo na turistické oddíly, ty stanice mladých turistů, pak jsem se chytla výborné lezecké party na vysoké škole ve Zlíně, takže tam jsme oblízali úplně všechno možné, hlavně Tatry, ty jsme měli ze Zlína fakt kousek, takže to jsem si čichla k těm vysokým horám v Tatrách. lezení, více délky a tak, to mě jako bavilo extrémně moc, zimní lezení a tak dále. A pak jsem se dostala k práci v cestovní kanceláři, v jedné, potom v další a po covidu jsem se postavila na vlastní nohy, jak ten covid prostě změnil spoustu životů, tak mě vlastně ten covid nasměroval tam, kde teďka jsem, kdy jsem...
0: Děvčezor,
1: no. Se vším všudy.
0: Tak, podíváme se, teď se pojďme podívat na tu nepálskou cestu s dětmi a zeptám se rovnou, jak vám tam chutnalo v Nepálu, když to je o jídle taky.
3: Hodně.
0: Hodně?
3: Mě tam nechutnalo to, že tam neměli moc jako čerstvé ovoce, až na ty jablka, ty tam měli. Jsem si vždycky na snídani dával apple pie. Jakože tam neměli moc masa ani čerstvé ovoce, ale za to tam měli vajíčka.
0: No, ono tam moc toho asi neroste, že jo, v těch výškách. Tam se musí každý lupen dovíst. A Mikuláš, teď vidím, Mikuláš mává rukama. No.
1: Jo, já jsem ještě chtěla říct, že my jsme byli v Horním Mustangu, což je taková polopouštní oblast úplně, takže tam nerostou obecně ani stromy, ani rostliny.
0: Horní Mustang, jo.
3: A jsou tam pichlavé kytky.
1: Jenom pichlavé kytky, i jabka se tam dováží, to jsou i dost drahá. A já myslím, že děti v životě nesnědly tolik vajíček, jako teďka za ty 3 týdny v Nepálu. Co vám tam ještě chutnalo?
3: Čapáty.
1: Čapáty, jasně, tak to je úplně super potravina, oblíbená. Čapáty, vajíčka, toustový chleba, polívky. Byli jste takový polívkový trošku, špagety s kečupem, když se na ně nedá jaký sýr. Jačí sýr, že? To bylo strašné.
0: Nechutnalo, jo?
3: Ne, on je jiný než český dobrý kravý sýr.
0: Je, no tak jak je v podstatě taky kráva, ne?
1: No, no to má takovou trošku příchuť. Tak
3: jak je takový chlupatější.
0: Jo, jak, ale ne ten sýr.
1: Chlupatý sýr, ten nebyl chlupatější, ale prostě zapáchá, no. Tak objednali jsme těstoviny s kečupem a oni dětem udělat radost, tak je posypali spoustou toho jačího sýra a maminka potom dojídala 3 porce špaget s kečupem a jačím sýrem místo 1 porce.
0: No, to je úděl rodičů, tohleto.
1: Jo, ano. Takhle se moc nehubne pro rodičovství. No,
0: tak to by stačí pak vyběhnout 3 kopce a máš to všechno pryč, že? To já za to nemůžu říct.
1: 3 kopce s 2 dětma na zádech.
0: Tak, kde jste všude tedy byli? Já se marně snažím najít ten Mustang,
1: Horní
0: tu
1: Mustang.
0: Oblast.
1: Horní Mustang totiž byl kdysi samostatné království, které se potom politicky přičlenilo k Nepálu. Takže často ještě člověk to najde pod pojmem království Mustang, teď už je to zcela součást Nepálu, královská rodina už tam nežije. Ten trek nebo to putování vlastně bylo až pěšky do hlavního města, do Mangtangu, tam jsme byli na festivalu buddhistickém a pak jsme se ještě vraceli zpátky, takže to takový, koukáš na mapu?
0: Koukám na mapu.
1: Tak když si najdeš Annapurny nebo hřeben Annapuren,
0: ano.
1: Tak je to severně od hřebena Annapuren, takže opravdu v tom jako severní cíp na hranicích s Tibetem a už je to taková ta opravdu ta začínající tibetská náhorní plošina.
0: Tam se chodí za čím? Leze se do kopců teda?
1: Chodí se přes sedla 4000 a není to vysloveně okruh. V Nepálu spousta těch treků jsou opravdu okruhy, že obcházejí kolem nějaké 8000, Annapurny a Davlágiry a Manaslu a tak dále. Tak tohle je trek, který vede ne úplně údolím, ale opravdu vede z jihu na sever až k hranici skoro a potom se člověk vrací zpátky. A výhoda tady té oblasti je v tom, že je to protaženo jako obchodní cesta až severně za hranici, čili je tam možnost jezdit těmi terénními

0: do masajské vesnice, tak...
1: Do masajská vesnice vůbec. Tam dostala jedna paní, když jsme tam byli vynadáno, protože jí začal zvonit mobil. Jako, jo. A předtím nám půl hodiny povídali, jak jsou chudí a nemají téměř co jíst. Jo.
0: Tak oni ti Nepálci to nějak nehrajou. Jo? Ten Mustang byl opravdu takové hodně odlehlé území. Byli jsme v místní škole, jsme byli i s dětmi navštívit místní školu, to bylo hrozně zajímavé. Chcete k tomu něco říct, vaše zážitky? Protože ta škola je internátní, jo? Vlastně ve škole žije 28 dětí, nejmladší děti měly 4 nebo 5 let, nejstarší 14.
2: Jo, ten ředitel byl divný, byl mladý, divně.
1: Divný ředitel, jo.
0: A ty děti tam vlastně žijou několik měsíců a jsou třeba i z oblasti, které o tom tuď vzdálená 5-10 dní chůze. Takže ty děti tam přijdou, žijou tam 5 měsíců, pak mají měsíc prázdniny, a pak se zase do té školy vrací a mají oddělenou zvlášť teda klučičí ložnici, holčičí ložnici, ta škola je malá, jsou to třídy pro třeba jenom 6-7 dětí a učí se tam snad jenom 5 předmětů v té škole.
2: Mami,
0: ano?
2: Jedna ta třída byla tak pro 2 děti.
0: Jedna ta třída byla možná jenom pro 2 děti.
1: To byla za trest, ne? To byla nějaká samotka.
2: Ne, to je třeba první třída.
1: Jo.
0: Ale těch dětí je tam málo. Ale oni si ti Nepálci nestěžují. Oni jsou vlastně takový neustále jako usměvaví, spokojení, šťastní, vyklidnění. A není to žádné hrané divadelko a la masajské vesnice. A já třeba do toho Mustangu jezdívám už roky a před dvěma lety tam teprve zavedli internet po zemi drát a už je tam i signál. Ale ještě před 3 lety to bylo opravdu jako remote area, kde jsme se na týden odpojili od všeho. Měli jsme powerbanky, protože se nedalo ani moc dobíjet a bylo to opravdu jako hodně, hodně autentické. Ono je to autentické i teď, ale nemůžeme po těch lidech chtít, ať tam stále žijou jako v době kamene, jenom proto, aby jsme...
1: Tohle já tady vždycky říkám tak, kdyby tě nutila, aby si ve Vlčnově chodila v krojích a žila pod mě a se svíčkama a petrolejkama. Jo,
0: jasně,
1: to je
0: jo. Ale je to potřeba autentické, není to děláno na efekt pro někoho.
1: Když o tom mluvíme, jak je tahle oblast pro turistěná.
0: Už, jo, protože vůbec.
1: Tohle není Mount Everest, jo, kde se
0: ne,
1: stojí
0: ne,
1: pomalu
0: ne,
1: fronta.
0: Ne, vůbec ne.
2: Potkali jsme tam jednu skupinku, musím.
0: Za celou dobu toho treku jsme potkali jednu skupinku, takže...
1: Takže jsou místa a dny nebo časy, kdy jste úplně sami, opravdu.
0: No drtivou většinu času jsme byli úplně sami.
2: Jo, pak jsme tam ještě potkali nějaké koně, kteří asi šli do jiné vesnice vydělávat.
1: Sami?
2: Ne,
0: s nákladem, že? Oni něco nesli na zádech, ti koníci, ale ono díky...
2: A nějaké auta.
0: Ta auta, jo, díky tomu, že tam ta cesta udělaná pro terénní auta, tak drtivá většina turistů si v podstatě sedne do auta a dojede si do toho hlavního města, tam si vyfotí ten královský palác.
1: A jedou zpátky.
0: Dají si tam kafičko, pobudou si 2 dny okolí a pak jedou zpátky, ale vlastně přes ty hory nikdo nechodí, takže jsme potkali tu jednu skupinku.
2: Mami, v tom královském paláci žil nálešený ten pes velký.
0: Jo, a ten královský palác hlídal ten obrovský pes, to byla nějaká tibetská doga.
2: Ten tam štěkal. Líto. Jo. Tam přitom teď vylistoval na všechny štěkal, nikdo se ho nevšímal.
1: Tak chránil královský palác.
0: Takže to,
1: byli jste vevnitř v královském paláci?
0: Nebyli, ono už tam, ta královská rodina nežije, on je většinou roku zavřený, ale my jsme tam byli na tibetském festivalu Tiji, takový krásný buddhistický festival, takže ten palác byl využívaný jako, dalo by se říct, zázemí pro ty mnichy a pro ty tanečníky na tom festivalu, že tam bíhali dovnitř převlíkat a vybíhali vevnitř v maskách, ven v maskách, potom tančili na náměstí.
1: No, to byla interní věc, to nebylo zase pro turisty dělaný.
0: Festival si dělají místní lidé, jako takový začátek jako úrodné sezóny, ale samozřejmě je to divácky zajímavé, takže i k tomu festivalu se tam sjíždí turisté.
2: Hlavně tam prostě rozdávali sušenky a čaj.
0: Ale, no,
2: čaj ne.
0: Jo, to byla masala, to byla. A bylo to takové milé, že člověk ano, trošku si připadá jako v uvozovkách na festiáku, masala, čaj v kelímku a rozdávané sušenky, ale dělají si to opravdu ti místní.
1: Jo.
0: Neplatí se tam žádné vstupné na ten festival, maximálně jsme teda zaplatili permit na focení.
1: Ale je to vlastní slavnost.
0: Ale je to jejich vlastní slavnost, v těch klášterech probíhají puji.
2: Jo a ještě můžu, ano. Že vlastně nás tam, my jsme šli
1: ten
2: jako
1: Mikuláš,
2: ten trek, a nás tam takový mnich, co se hrozně rád s náma fotil, pozval jako do starého královského paláce, který už byl v podstatě opuštěný.
0: Jo, a to bylo taky příjemné, no, že opravdu těch turistů tam moc není.
1: Ano, na bridge se dostaneme.
0: Ano, ano, tady, protože hlavní téma

0: Tady Víla, to byl asi pejsek, který se k nám připojil, tak děti se asi těší, až to řeknou.
1: No. A ještě k tomu paláci, mám by si chtěla něco dodat?
2: No můžeš.
0: K tomu paláci, kde jsme se byli podívat?
2: Jo, jo.
0: Jak tam byly ty utřezané ruce? Ne, to je teda fajn, když se tam chodí v tomto období, protože já do toho Mustangu jezdím pravidelně, ale poprvé jsem byla i já na tom festivalu, takže tam bylo víc turistů v tom hlavním městě, ale mimo to hlavní město nebyli turisti skoro nikde a pak jsme šli do Carangu, což je zase jiné původní královské město, kde je jiný královský palác a tam jsme měli štěstí, že nám jeden mnich z kláštera přišel ten palác otevřít a to bylo i pro mě takový silný zážitek, že jsem se poprvé dostala dovnitř do toho nejstaršího
2: secret
0: královského
2: place,
0: paláce.
2: Prostě.
0: Úplně secret place, žádná elektřina, tam rozpadá vevnitř, tam jsou ty staré ještě místnosti s oltářima, malbama, budhy na zdech a mandaly a ty bava čakry.
1: Ale bylo vidět, že tam předtím bylo, protože tam byla zapálená vona tyč.
0: A na těch oltářích tam chodí zapalat voné tyčinky a to mělo takovou úplně tu samou atmosféru, kdy kolem něho chodí, mám roky, fotím se zvenčí a teďka jsme se dostali dovnitř a oni jsou takový prostě přijímití nepáci, že on nás tam prováděl, pak ukazoval na můj mobil, tak jsme mu ho dali, teď se tak jako udělal to selfiečko s náma a ještě se s náma vyfotil, ať nás vyfotil a furt se u toho tak chechtal.
2: Igor se tady ptá, jestli se do Mustangu nebo z Mustangu musí lítat lokální linkou. Nebo jak se tam dostanete?
0: Nemusí. Tam jsme letěli letadlem a zpátky jsme jeli po zemi. A ještě jsme to vzali, je to tak, že dá se tam teďka dostat po zemi, ta silnice vůbec není špatná, anebo se tam dá letět letadlem, respektive my jsme využili leteckou dopravu z Kathmandu do Pokhary a z Pokhary do Džomsnu, ale zpátky jsme to vzali pozemní cestou do Pokhary a stavili jsme se ještě v Tatopány, což je místo, kde vyvěrají horké prameny, takže jsme tam směli ten prach z toho Mustangu.
2: Takže autama jste jeli zpátky.
0: Autama jsme jeli zpátky do Pokhary.
2: Do Pokhary.
0: A ještě jsme s tou cestou se stavili v horkých termálních pramenech vykoupat. A z Pokhary už potom můžete jet po zemi, nebo můžete letět, to už je jedno.
2: A bojí se člověk lítat těma místníma linkama?
0: Báli jste se děti lítat?
1: Ne, vůbec. Já nemám ráda letadla.
0: Nedunka nemá ráda letadla. Ono to letadílko, které lítá do Johnson, tak je 18. místné. Takové to malinkaté vrtulové letadílko, tam se všechno...
1: A děti rozdávají bombóny.
0: A rozdávají bombóny.
2: Jo, jo. To já se pamatuju, když jsem letěl poprvý letadlem, jsem letěl z Prahy do Brna. Dědovi na pohřeb, abych to stihnul. To jsem byl malej. Uhum. A dozvěděl jsem se, proč se letadlo jmenuje Jak 24, protože to znamená, jak dostat 24 lidí do letadla, do takhle malýho. A tam nebyla ani kabinka pro pilota, že jo, tam je to všechno otevřený. No,
0: no to my jsme tam měli taky tak, to letadlo, kde opravdu koukáš tomu pilotovi, co
2: na záda,
0: vidí.
2: Jo.
0: A ta letuška,
2: tak v autobuse.
0: A ta letuška, a ti nepálci jsou malí, ty nepálky jsou malinkaté, tak ona se nedokázala ani postavit. Tam chodila
2: skrčená,
0: skrčená i ta letuška tam i zpátky, aby rozdala ty bombonky. To bylo takové kuriózní. Jednou se mi stalo, a to jsem letěla zase do Lukly, že jak tam není ani záchod v tomhle letadílku, tak to mělo nějaké zpoždění, jsme seděli v tom letadle, čekali na odlet, teďka se to protahovalo, pak jsme vzletěli do té Lukly, tam mezi tím se zatáhlo, takže jsme tam nedoletěli, pilot musel otočit nad Luklou, protože tam se lítá na tu viditelnost, tak když nevidí přistávací drahu, tak nepřistane.
2: A
0: když
2: zase přistávali... autopilot není asi, že jo?
0: Ne, není tam autopilot, ale přistali jsme zpátky v Kathmandu a ten pán, který seděl před mnou, tak vystupoval, už měl teda mokré kalhoty, protože to bylo delší, než čekal.
2: Takže před letem nepít, jo? Ani kávu, ani čaj.
0: Ani kávu, no. Nepít, nejíst, modlit se.
2: Tak to je další rozměr toho dobrodružství, že jo?
1: Mi tam nelíbí, že tam musíš třeba i 3 hodiny nebo 4 prostě čekat na odlet toho letadla.
3: Jo, oni tomu říkali Nepal time.
0: Nepali time, prostě až to poletí, tak to poletí. Tam plus minus 3 hodiny nejsou vůbec irrelevantní, nehrajou žádnou roli.
2: Tohle, když jsme bydleli u kamarádky v Keni, v Nairobi a něco se rozbilo, potřebovali instalatéra. A to bydleli ještě v nějakém kondomíniu, kde to fungovalo. Kdy přijde? Tak přijde. No, až přijde, tak tady bude. A hotovo. Možná zítra, možná pozítří.
0: No, tak to je to stejné v tom Nepálu. Prostě až to poletí, tak to poletí. Kdy bude večeře? No, až to uvaří, tak to uvaří. A ne úplně každému to sedí. Tady ten úplně jiný časoprostor.
2: no tak to je něco jiného, když ti někdo telefonuje a ty jsi úplně náhodou na záchodě nebo si zapomněla telefon v koupelně. Tak dostaneme se na bridge, jo, teda.
0: Ano,
2: tak máma
0: to musí zahájit. Velké téma bridge. Aspoň byste mohli děti říct, kdo byl bridge.
1: Bridge byl pes.
0: Bridge byl pes, to byla dramatická vzluvka dcery.
2: Uliční směska, předpokládám.
1: Ne, to byl podle mě něco mezi ovčáckým psem a zlatým retrieverem. A ještě něčím, co je bílé.
0: Nějaká prostě...
2: Prostě bílá věc. No.
0: Ne, krásný, úplně nádherný pes. A oni, ti psi povahové, jsou jak ti nepálcí, takový prostě fakt klidní pohodáři. A my jsme toho psa potkali hned první den, co jsme vyrazili na trek. Tak jsme ho potkali u mostu. A proto vlastně tady ten název Bridge, protože Medunka se do něho hned zamilovala. Říká, jak mu budeme říkat, jak se bude jmenovat. A já jsem si říkala, hele, ten s náma tady půjde do první vesnice a pak uteče, tak jsem tak plácla, tak mu říkají Bridge, když je tady
2: na mostě
0: nebo u mostu. A Bridge nejenom, že s náma šel do první vesnice, on šel s náma i do té další vesnice, pak došel s náma i na ubytování. Na tom ubytování se vehementně škrábal dovnitř, oni ho teda nepustili, ti majitelé toho domečku dá, takže tam zůstal v takové chodbičce před sínce. Načež děti, já jsem dětem vezla poměrně hodně jídla do toho Nepálu, protože asi kdo má děti, tak ví, že pokud na děti něco funguje, při šlapání výletech, tak je to jídlo, hodně velké zásoby jídla, oni děti moc rádi mají i sušené maso. Asi víte, že to není úplně levná záležitost, že je takový pitlíček sušeného masa. A jenom mi tak to srdce krvácelo, když jsem viděla...
2: Bridgeovi taky chutnalo.
0: Ano, když to sušené maso chutnalo i tomu Bridžíkovi, jak ho tím krmí. Já se mu ani nedivím, že s náma šel tak dlouho. Já, kdyby mě někdo krmil sušeným masem po kilech, tak se ho taky budu držet.
2: A to bylo maso, co jste vezli odsud, nebo?
0: No, ano, ano.
2: Tak ocenil českou kvalitu, že jo?
0: Jistě, jistě, české hovězí nejmenované značky. No. A tak jak nemohl dovnitř, tak Medunka mu tam udělala takový v předsíně z kartonu, takový pelíšek. Ještě jsme měli ve skupině pár veterinářů, kteří už se mohou jezdit opakovaně.
1: Přesně, tři veterináře.
0: A oni, jak to v tom Nepálu znají, tak vezli i nějaké vysloveně léky pro ty potulné psy a nějaké krémíky proti parazitům, takže tam hned proběhla i ošetření.
1: Jo, my jsme mu nakapali nějaký lék, nevím jaký.
2: Deparazitace.
1: No právě, který je proti vnitřním a venkovním parazitům.
2: No.
0: A takže Bridge se na... A večer ještě jsme mu objednali vaječné omalety, takže to si taky smlsnul. Druhý den překvapivě šel celý den s náma, pak šel taky s náma. Pak už dokonce se dobýval do pokoje, že už spal s náma na pokoji, tam u Medunčiny postele. A pak další den treku jsme potřebovali, abychom, ta etapa byla dlouhá, abychom to celé zvládli, popojet těmi terénními auty poměrně jako hodně do kopce. A řidiči odmítali vzít psa do auta, protože krásná naleštěná auta, takže ne. Takže tam byly nějaké tady slzičky, emoce. Z obou dvou stran to bylo vidět na tom psovi, jak taky jako si zoufá, že nás nemůže doprovázet. A jenom ti veterináři mě uklidňovali, že to prostě znají, že to tak ti psi mají, že oni se chytnou jiné skupinky. No, oplakali jsme to.
2: Ale vyčítavý pohled, že
0: jo? Jo, bylo to opravdu silné. Až nebylo mi to vůbec příjemné. A nemohli jsme jinak, takže jsme odjeli, pak jsme ještě šli takovou dlouhou etapu přes tu jeskyni k tomu mnichovi, pak ještě přes jedno sedlo do další vesnice, tam jsme přespali a pak jsme šli tu etapu do toho 4000 sedla, tam jsme došli někdy v těch 11, teď jsme tam dělali ty hromadné fotky, svačili, že pro mnohé z výpravy první 4000 vrchol, taková pěkná kota, před tebou je tenhle třeba na Anaporen, ty na ně koukáš, máš to tam jak na dlaní a do toho úplně scéna, jak z nějakého filmu
1: jak
0: našeho mládí.
1: Jak ten řidič začal rvát, your dog.
0: Ano, a řidič našeho auta začal křičet your dog, a my si říkali, co blázní, on opravdu ten Bridge přiběhl po těch několika dnech, za náma doběhl. A i ti veterináři koukají na to, říkají, to se není možné, jak se to mohlo stát a to už, to bylo hodně silné, pak šel s náma zbytek trasy a pak právě nastala ta situace, kdy třeba děti se chtěli odpoledne popovést, že to bylo delší a on úplně vycítil, chodil kolem těch aut, nedělal mu to dobře, ale když viděl mě, že já teda od těch dětí jdu pěšky, tak se zase mě držel jako klíště a došel s náma až do toho hlavního města. Bylo to úplně neskutečné, fakt už spával.
1: Tam jsme ho zanechali u kavárny.
0: A tam ho zase nepustili na hotel, ale on si uvelebil u kavárny a pořád tam tak sedával, lehával u té kavárny. Ale kavárny
1: mě dávali nějaké mlíko nebo něco.
0: A já si myslím, že tam se měl dobře. Pak s náma chodíval i na ty výlety z toho města a pak třetí den, kdy jsme byli v hlavním městě, tak najednou té kavárny nebyl. A nebyl nikde nepobíhal po městě, prostě zmizel. A já věřím, že si asi chytnul nějakou jinou skupinku, která ho vykrmovala ještě líp než my.
1: On na mě zůstal někde v té kavárně vevnitř.
0: A nebo zůstal vevnitř kavárně a pochopil, že je nějaký čas se rozloučit. Takže, ale už jsem začínala vyhledávat informace o tom, jak dostat psa z Nepálu do České republiky. 4 měsíce
2: tak
0: karantény.
2: Tak jsem si zrovna říkal, psa z Francie dovezeš. Narveš do kufru nejhorším.
0: Hele, dovezeš i z toho Nepálu a není to jednoduché, ale lze to. Jenom je to pro toho psa poměrně náročné, ať už nejenom to očkování, spíš ta karanténa a potom i ten letenský přesun není úplně krátký, ale už jsem i v tomto směru poměrně informovaná a už jsem začínala špekulovat nad tím, jak v tom 1+1, kde bydlíme, budeme řešit. On je krásný, ten pes byl fakt jako hodňonký, ale já jsem měla takový strach vnitřní, že by se utrápil v tom malém prostoru. Když člověk vidí v Nepálu ten prostor, ty pláně, on se tam běží několik dní pěšky za náma, tak jestli by mu nějaké venčení na Kraví hoře vlastně neuškodilo víc, než ta svoboda, kterou tam měl.
2: To i ty parazity jsou lepší.
0: No a bylo to hodně velké téma, máme spoustu fotek s Bridgem.
1: Dokonce mám i to jeho obojek.
0: No nejenom obojek, co jsem sebrala ještě? Do krabičky.
2: Ocásek.
1: Ne, do pastele krabičky. Chlupu, že si z něj až budu velká, udělám klon.
0: No, že až pokročí medicína, tak ty chlupy vezme a nechá si Bridge naklonovat.
2: Tak sebrat mu obojek, jo, to teda páníček neměl
0: radost. On neměl obojek, ale našli jsme na zemi nějaké korálky z rudrakši, tady ty plody, co rostou v východní Asii.
1: Ne, my jsme udělali z papírové pásky.
0: Vy jste mu nejdřív udělali z papírové pásky obojek, ten jste mu sundali.
1: A pak se mu ho sundá na konci treku a dá z té rudrakši.
0: A já jsem měla trošku strach, jestli třeba na to nemůže uškrtit. On ti psi někdy, že stačí, aby za něco zavadili, ale naštěstí ten veterinář v té skupině, to je strašně nevyčerpatelná studnice informací, říkal, hele, když vidím, co to je za druh korálku a sílu toho psa, on kdyby ho něco zachytl, tak se mu to roztrhne. Jo, tak jo, člověk měl takové ty strachy, co by se vlastně dělo, protože jsme ho zanechali v takovém už lehce civilizovaném stavu a bude to fajn. Tak se ho potkám za 2 roky znovu.
2: Napadá, když jste tam potkávali, ty lidi chodí hodně dětí, takhle traky. Řekněme v tomhle věku.
0: Vůbec.
2: Jediné děti.
0: Vůbec.
2: A jak se místní tvářili na to, že s vaší skupinou jdou děti?
1: No, na nějakých chatách jsme byli podle mě první. A moc na nás nezírali.
0: Moc na vás nezírali.
1: Zvířata vzor se zírá víc.
2: No, když jsme byli, moje dcera, když byla malá, tak měla úplně kudrnatý, blondětý vlasy a jasně modrý oči. A my jsme jeli v 10 měsících, jich jsme jeli španělským autem na Gibraltar. Takže ve vnitrozemí, kdekoliv jsme zastavili, tak to byla hvězda restaurace nebo obchodu. Chodili se na ní koukat.
0: My jsme to hodně zažívali, když Medi byli 3, Miky mu 4 a byla jsem s nima v Barmě v Myanmaru a tam obecně turisti byli taková rarita a ty malé, oni byli úplně zlatovlasí, tak ty malé děti, už to bylo až tím dětem nepříjemné, jak se jich každý jako dotýkal, hladil, fotil se s nima, nebo si je i vzal do náručí. Teďka 3letá holčička, kterou se vezme do náruče nějaký Myanmárec, tak to už jim nebylo až příjemné, ale co teďka, z čeho těžili, tady si myslím, že byly děti šťastné, tak kdykoliv někam přišli a teďka se zeptali, jako how much, tak často, no tak pro tebe, it's for free, it's a gift.
2: Jo.
1: Takže to mi dalo dost věcí takhle.
0: No, dostali jste hodně takových drobností, že?
1: Třetinské lízátko.
0: Lízátko.
1: Čipsíky,
0: ano.
1: Čokoládové bombonky. Mm-hmm. Sušenky.
0: Tak se vracíme k té otázce, co jde v Nepálu, jo?
2: Co jde v Nepálu, jo.
0: Sušenky, čipsíky, magnetky.
2: Každou věc oni musí vytahat nahoru, že jo?
0: Jo. Tady v tom horním Mustangu se to většinou fakt dováží už po zemi. A jak jsme byli blízko té hranice, tak bylo spousta dovozu i z Číny, ale jinak takové ty oblasti typu Odlukli, Namče a podobně, tam se to všechno musí vytáhat na zádech. A je teda pravda, že třeba tady ta oblast toho Solukumbu národního parku, jak je Everest a okolí, tak ty ceny tam jsou trojnásobně vyšší oproti tady cenám v horním Mustangu. Není to všude v Nepálu stejné.
2: Takže Horní Mustang za tím turismem západním ne úplně tolik políbený.
0: Vůbec, vůbec. To doufám si říct, že stále absolutně nepolíbený. Jasně, tak už jsou tam dva přístroje pákové na kávu, pákové presovače, ale on je to dávno i tím, že je tam drahý permit. On se platí poměrně hodně, čistě
2: kolik se platí
0: 500 dolarů.
2: Za osobu?
0: Za osobu čistě permit.
2: Na jak dlouho?
0: Na 10 dní. Na 10 dní.
2: Do Mustangu.
0: Ano, ano, ano. Čistě permit, posty, vnitrostátní letenky, takže ono to není úplně levný výlet. A asi i díky tomu, že tam těch turistů není tolik, tak se tam moc nerozmáchá to, co třeba v Namče už je sauna a kino a ve 4000 jsou kavárny s brownies a popcornem a tady to stále není, protože tady není ta kupní síla na to.
2: A Mustang je přece jenom, pardon, je dotak s Himalájemi, jo, ale není to tak drastický, jako...
0: Ne, ty jsi úplně v srdci Himalaj. Jasně, jo?
2: Ale že to nejsou ty super hory, nebo ty... Nepatří tam těm nejvyšším, že jo?
0: Nepatří tak. Nejsou to takové ty super velehory, nejsou to ta 5000 dramatická sedla.
2: To chce každý vidět.
0: Ale co je třeba zajímavé, že část lidí ze skupinky už se mnou šla trekolem Annapurin, a pak skonstatovali, protože já už nemám úplně to srovnání, co je hezčí. Spousta lidí se mě zeptá, tak který trek je nejhezčí, kam bys šla? Mně se, jednak se mi líbí všechny ty treky, každý je jiný a nedokážu to objektivně srovnat, protože se mi na každém treku třeba dějou jiné věci a podobně. A tak, jak třeba oni šli pouze dva treky, tak říkali, no tohle mně přišlo ještě mnohem úžasnější a zajímavější než ten okruh kolem Annapurin. Říkala, to je zajímavé, protože přece jenom si trošku dál těch hor. Na druhou stranu tak je tam ta výška, ale není zase tak úplně extrémní, jako těch 5500 Torongla, ale asi to prostě má větší autenticitu, nedokážu to, já osobně si myslím, že do Nepálu by měl člověk jezdit jednou ročně na terapii a postupně ty treky poznávat všechny.
2: Na kolik taková cesta přijde teďka? Kolik se má člověk připravit?
0: Přímo ten Horní Mustang nebo obecně jakýkoliv Nepál. Ono, ty ceny se tam právě hodně liší podle těch permitů. Takže výpravy do Nepálu se mnou, protože ono asi to bude jiné, když pojedeš prostě zase s někým jiným nebo na vlastní pěst, tak letenky teďka se pohybují v cenách od 22 tisíc korun, klidně až do 40, tam to teďka skáče bohužel kvůli té situaci oblasti, přes kterou se lítá. A podle oblasti na taký ten dvoutýdenní trek, to začneme na nějakých třeba 35, 39 tisících a pak už to
2: bez stoupá. Letenky,
0: bez letenky, bez letenky a ubytování, permity.
2: A to mi nepřijdeš zase tolik na to, kde jsi. A...
0: Ale přijde mi to pomalu levnější, než si lézt na Mont Blanc.
2: Jo, když to srovnáme teda s evropskými horami.
0: Jo.
2: Tam neplatíš tu letenku, to je jediný rozdíl.
0: Ta letenka je tam taková trošku nadpoložka a jinak... se tam dá poměrně pěkně si užít. Jo. Jak jsem to zmínila, nejdražší je prostě někde dát si dalbát v Gorakšepu před Everest Base Campem, kde ta večer už třeba vychází na 300-400 korun jedna porce, ale pak se zase někde v Katmandu najíš klidně i za 50 korun za oběd.
1: Jsem tam chtěla říct, že ano. Třeba v tom, jak jsme šli z nějak opičího chrámu, no tak tam v obchodě prodávali čipsy za 20 rupií, což vlastně si viděli.
3: Je v přepočtu na koruny 4 koruny.
1: Přibližně.
0: To jsou ty nejsilnější zážitky, co děti z Nepálu mají, jo? Čipsíky za 4 koruny, ano.
2: A byly dobrý aspoň.
1: Rozhodně. Jo. To je prostě takový hrozně malý pytlíček popcornu. Mami, já si pamatuju, jak jsme tam šli, jak tam je tam Pagoda Míru nebo něco takového, jak tam vůbec nevěděl, jak se čepuje to pivo.
0: Jo. Jo.
1: A jak je to tam, jsme je museli učit, jak se čepuje.
0: No, to jsme byli v pokaře.
2: Jste učili někoho čepovat pivo, jo?
0: V pokaře, no, teďka se hodně v Nepálu rozmáhá právě taková ta západní kultura, ty západní jako různé kavárny a restaurace a právě jako čepované pivo a pokara. Má teďka mezinárodní letiště, kam se dá lítat i třeba z Dubaje nebo z Indie a velmi se tam navýšil počet turistů z Indie a rozšířil se spousta restaurací, které chtějí být takové ty prozápadní, tak jsme tam se skupinkou právě přepluli přes jezero Peva, sedli jsme si do první nějaké takové té restaurace na břehu jezera, bylo to moc jako pěkně, že si dáme džusík, ostatní pivo a teďka jsme zkoušeli vlastně anglicky vysvětlit, protože jsme viděli, že tam mají ty pípy, že chceme to čepované draft beer, pivo. Draft beer, a teďka samozřejmě ta výslovnost nepáska angličtiny, tak člověk zkuší jako draft, jo, teďka zkoušíš, rozhodně jo. Zapomeneš na nějakou British English. Pak už jsme zkoušeli takové ty gesta rukou, takové ty neverbální komunikace, jak když děláš páku, že jo, nebo máváš ručičkama, to tedy nejde moc vysvětlit na ten mikrofon. Potřeba toto obsluha nechápala, nosila ty lahváče, tak už potom došla někomu trpělivost, čapl tu obsluhu, dovlíkli k té pípě, tam jí vzal ten půl litra, tam jí vlastně učil, jak z té pípy to pivo načepuje, aby jsme se dočkali čepovaného piva. A oni se tomu všichni zasmějou, ti nepáci se tomu zasmějou.
2: A zapomenou zase.
0: A je to vlastně taková sranda, jo? Spousta takových těch mikro zážitků, které potom dělají tu hezkou dovolenou, no, ten hezký výlet.
2: Mluvíme stále o hezkých věcech. Stalo se tam někdy něco na těch cestách v Himalájích nehezkého?
0: Jo, řekne? Jo, stává se. Jsou to různé nejčastěji zdravotní komplikace od těch, jako musím mluvit slušně, průjmíků. Průjmíky, po nějaké problémy s výškou, ty se stavejí na těch trecích, kde už se chodí do 5000, a někdo to může mít i níž, po nějaké bolesti hlavy, zažila jsem na svých cestách i nějaké jako vážnější věci, nějaké zlomeniny a omrzliny a tak dále.
2: To se ti stalo už taky, jo?
0: Jo, řešila jsem i omrzliny, řešila jsem výškovky.
1: Proto jsem si do deníčku zapsala číslo na helikoptéru.
0: Takže ano. Medunka si koupila hned v Katmanu krásný ručně dělaný deníček a vedla si ho a buď si tam třeba lepila nějaké vizitky z hotelu, že ono je to i praktické, že člověk si najde ten kontakt, ale pak na letišti si tam sedla a obsala si tam číslo na heli rescue, kdyby jsme náhodou potřebovali.
2: Tak... náhodou. Nikdy nevíš,
0: přesně. Oni, ty děti se tam vlastně jako dostávají k těm praktickým aspektům života a napadají věci, které mě by ani nenapadly. Mě by ani nenapadlo si to vyfotit. Jsem si říkala vždycky.
2: Jiná generace.
0: Řešitelná, ale jiná, ano, generace. Nevím, jaké písmenko.
1: Alfa.
0: Dobrá, tak to si s tím zase poradí jinak.
2: Tak tě vlastně můžeš vodit děti sebou jako externí paměť, jo, jak se externí disky, jak se jsou počítači.
0: To už se někdy děje, no. No, to už někdy, ano, děti, prosím vás, měli jste mi připomenout.
2: Hele, děti, máte nějaké cestovatelské přání, kam byste chtěli, aby vás máma vzala?
1: Já bych chtěla do Mexika.
2: A Mikuláši?
3: Já nevím.
2: Takže, oni... kam tě máma vezme, tam pojedeš, jo?
0: Prostě. Tam prostě přesně, no, tam jako... To oni vlastně moc nemáme nějaký seznam, co bychom chtěli podnikat, ale to tak prostě vždycky se nějak jako nabídne nebo přijde samo, nebo já taky úplně nemám nějaký seznam vysněných destinací, protože no, jako pořád někde...
1: Řecko, chtěla jsi do Řecka.
0: No, chtěla jsem, no a mně se to třeba stane tak, že čtu nějakou zajímavou knížku, teďka jsem četla pěknou knížku právě o té řecké diaspoře, která jsem přišla v 50. letech na to Krnovsko, Opavsko.
2: Jo, to se vlastně tě týká,
0: já tam teď pocházím, máme i v rodině nějaké řeky a přišla jsem tam takové 2-3 knížky, buď nějaké vzpomínky a vlastně jsem úplně pocítila tu touhu to Řecko navštívit, ty řecké ostrovy a tam popíjet to frappé a jíst to caciky a poslouchat to tudum, tudududum.
2: Koukat na to moře,
0: tak teďka
2: letíme.
0: No ale
2: tam nejsou žádný výšky, že jo?
0: Mně to nevadí, když si od těch výšek na chvíli odpočinu. Já vlastně zase takhle jako
2: aby se neměla hloubkovou nemoc.
0: A to existuje. Dokonce to je taková zajímavá informace pro spoustu lidí v tom Nepálu, že ti Tibeťané a takový ti lidi, co žijí v těch celoročně těch vysokých námořských výškách, tak potom mají nemoc znížiny. Oni, kdyby se vrátil někam, se stoupili do Pokhary nebo níž, tak mají ten opačný problém, že jak si po generace zvyklo to tělo na nadmořskou výšku, jasně, tak potom mývají problém s výškou v nížině.
2: S výškou.
0: Jo, je nížná nemoc, to opravdu existuje jako lékařský terminus technicus.
2: Tak teď nakonec vám píše Martin, který pravidelně poslouchá každé pondělí, že mám skvělé hosty. Velký respekt, Maruška je obdivuhodná a děti ještě víc.
0: Tak děkuju.
1: Máme, vidíš, jsme obdivuhodnější než ty.
0: Já vás obdivuju, děti.
2: Vychováváš si svoji konkurenci jako postupně.
0: No, tady ne, to doufám, že těm jednou předám to řemeslo. Víš, jak se to dědilo z generace na generaci, tak jim jednou to předám. Proto mám i tu dceru, abych mohla předat tu značku děvče z hor. Protože už to je takové děvčátko, už to brzo
2: tak
0: přebere.
2: Tak ještě můžeš to mít děvčátko z hor web, jo.
0: Jo.
2: Chudák tady. Mikuláš teda, no.
1: To bude chlapec z hor.
2: Chlapeček z hor.
0: Ne, to třeba kluk z hor, to nějak vymyslíme.
1: Oh, muž z hor.
0: Ano, muž. A jinak děkuji, jo. Já možná těm dětem to moc často neříkám, ale myslím si, že i můj obdiv si děti zaslouží, jsou šikovní, jsou jako, zvládají to hodně, i mentálně, i fyzicky.
2: A kde jste, když je máma na horách?
1: Doma.
2: No.
1: Nebo u babičky.
2: Jo, jo, jenom, takže OSPOD dneska neposlouchá.
0: V pořádku, na OSPODu pracuje moje sestra. Mám to podchycený z této strany. Tak, děti mají i tatínka, že jo, tak jsou s tatínkem, a nebo mají babičky, tak jsou třeba u babičky.
2: A stýská se vám po mámě, když odjede na měsíc?
1: No.
2: To jsem se ptal vlastně.
0: To se stalo mimo záznam.
2: Jo, to jsem se ptal mimo záznam.
0: Ještě cestu, ano, u jídla. A oni tvrdí, že ne. Já bych jim to i věřila, ale ono je to tím, že oni vlastně nezažili nic jiného, že bych někdy dělal něco jiného. Už průvodcuju 21, 22 let. Dlouho, hrozně dlouho. A, takže jsem průvodcovala roky před nima, a pak, když se narodili, tak jsem vlastně potřebovala ty děti nějak odkojit a vrátila jsem se k té práci, takže vlastně oni neznají ten režim rodiče, který by chodil od pondělka do pátku do práce,
2: prostě.
0: Tu klasiku, a o víkendu byl doma. Mají rodiče, který je vždycky někdy nějakou dobu pryč, není, a pak je zase doma. Když jsem doma, tak se jim plně věnuju, takže ráno jdu s nima do školy, nechodí do družiny, protože přijdou domů, já jsem doma, buď mají kroužky, nebo něco podniknem, nebo jsme chtěli na kolo příští týden odpoledne, nebo prostě na přehradu, nebo na hřiště, nebo prostě si zahrajeme doma nějakou deskovku, nebo upečem něco, že nemám to tak, že bych přišla uchvácena v pět z práce a byla mentálně vyčerpaná, jo. Co všechno musím doma stihnout a úkoly a domácnost, ale mám to rozloženo prostě jinak, abych pak na ty děti měla maximum toho času, když už tady fyzicky jsem, tak ať jsem s nimi mentálně.
2: Teď mě napadla ještě jedna otázka, je nějaká destinace, kde jsi byla a kam už se nechceš vrátit? Že ti to stačilo jenom jednou. Ať to skončíme takovou jako...
0: Něčím negativním, jo, kam se nechci vrátit.
2: No, protože většinou se mluví o tom...
0: Jo, mám třeba destinace, kam jsem jezdila, pravidelně už tam nejezdím, že se mi to třeba omrzelo, ale asi nebyla žádná destinace, bych si říkala, no tak
1: co
0: tohle
1: Everest bylo. Base Camp.
0: Everest Base Camp. Jo.
1: Jsi na treku zmiňovala, že se ti tam moc to...
0: To máš pravdu. Everest Base Camp je místo, kam teda nemusím, už asi po sedmé, po osmé. Ale zas, když tam mám tu skupinku, tak je to ten Everest Base Camp. Pro spoustu lidí je to jich třeba i životní cíl někdy, nebo jako velký sen. Takže stejně, když už jdu do toho Gorakšepu, tak tam stejně s nima jdu, udělají si fotku toho šutráku, který se tam furt posprejovává, a jdeme zpátky. Je pravda, že to je třeba místo, kde jdu tak z té pracovní povinnosti, ale nevadí mi to tam mít.
2: Ale ta radost už tam není.
0: Ne, není tam, už tam nejsou ty emoce, no, pozitivní. Líbí se mi ty hory okolo, má takovou krásnou auru, ta náročitě hor, ale čistě...
1: Moc lidí,
0: a čistě
1: toho,
0: ten šutr a ta fronta, která tam kráčí, tak to mě úplně nebaví nikdy.
2: Já jsem
0: nikdy.
2: To viděl někde v televizi, jo. Nevypadalo to jako, že by to byla opuštěná hora.
0: Není to opuštěná hora, no.
2: Tak, teď vyjedete kam? Děti nepojedou, že jo? Máma sama.
0: Ne, teďka mítříme směr Řecko tento týden.
2: Jo, tak bude, jo.
0: Bude Řecko teďka.
2: Pak... tak to je ta vysněná destinace.
0: Jo, ano, na to se moc těším, protože to bude opravdu vysněná destinace.
1: No, takže to bude na lodi.
0: A ještě to bude na lodi, no, tak to si myslím, že to problinkám
1: mami,
0: celé.
1: Mami, ještě jsi mi nedovezla kámen z Everest Base Campu.
0: Dovezla jsem vám kdysi?
1: Ne.
0: Tak 2018. A ještě mám video, jak tam ten kámen sbírám.
2: No, tak to se musíte.
1: Teka, moderní kámen.
0: Dobrá, no, tak příště dovezu moderní kámen. Pak jedeme do Rakouska na pár dní a pak už mě čeká...
2: Pak už jsou prázdniny.
0: Dolomity, dětské tábory, babičky, prázdniny.
1: Slepice.
0: Slepičky, ano. Je.
2: Tak jo, já vám děkuju za návštěvu, že jste vážili cestu za mnou sem z Brna.
0: No, pro nás to je krásný výlet.
2: Uvidíme se v Brně, až tam pojedu, tak já tě napíšu, abyste viděli i naši Elzu. A příští týden budeme zase v horách, si povídat s horama, protože přijde Pepíček Látu, kterýho já znám od úplného dětství, ještě jako malé dětství. No, už je hodina pryč, Medu. Kterého znám, a který teď učí na škole a se svými žáky jel do Banátu. A o tom si právě budeme povídat. Tak jo, ještě jednou. Děkuju, šťastnou cestu domů.
0: Já moc děkuju za pozvání, děkuju tady za ten pražský servis. Je to super, asi do Prahy ještě někdy přijedu.
2: Tak fajn. Tak a my se zase chvíli uslyšíme u Hudby za dobrou práci. Strýček Míša, Rádio 1 a Ešus. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.
4: Reklama Rádia 1. Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, ostrov Štvanice.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
12: Divadlo. Setkání. Naslouchání.
13: Dialog. Hradec Králové.
12: Divadlo. Setkání. Naslouchání.
13: Dialog. Hradec Králové.
12: 19. až 26. června.
13: Festival Regiony. Přijď si promluvit, nebo tak jen poslouchat.
12: festivalregiony.cz.
14: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival Žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, Plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
15: Reklama na Radio 1.

dobrý večer vám ze studia už dnes po druhé přeje Strýček Míša. Kdo pak nám to otevřel? Hudbu za dobrou práci, tak to nemůže nikde najít. No nicméně, otevřeli jsme Hudbu za dobrou práci, která k vám takhle pofrčí až do 10. hodiny, než mi ve studiu vystřídá mistr Horáček a jeho teplý prout. To snad všechno na začátek. Strýček Míša, Rádio 1, to už jsem vám snad řekl, tak frčíme dál. Tanec povolen.

0: the ruin of many a poor boy. And God knows that I'm one.
1: Tak můžu říct, tak za mě, počkejte, ta koza už mě neposlouchá, nebo jak?
2: No, jako, a, jako že si stěžuje, jako, ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1, jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá, ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
2: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha,
2: a tak to bude,
1: jo a jo, to
2: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
2: Rádio 1 jenom,
1: aha,
2: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
2: Tak.
1: A co ještě?
2: Tak to je všechno.
0: Moses came down from the hill.

tak vám do toho jenom krátce vstoupím a to chci vám říct, že už teď na Instagramovém účtu Stříček Míša můžete vidět celý playlist dnešní hudby za dobrou práci, takže si ji můžete už teď prohlídnout. Instagram Stříček Míša a tam to všechno je.

Dovolte mi, abych se s vámi rozloučil, tedy strýček Míša vám přeje hezký zbytek večera s Rádiem 1. Uslyšíme se příští pondělí u Banátu, tedy v Ešosu s Banátem a s Pepíčkem Látem a potom opět u Hudby za dobrou práci. Studio předávám mému oblíbenému moderátorovi, a to Radku Hráčkovi alias Teplému proudu. Tak jo, mějte se krásně a dobrou noc vám přeje strýček Míša.

0: Reklama Rádia 1.
1: Milí posluchači Rádia 1, zveme vás na koncert nadžánrové zpěvačky Ireny Budweiserové, a to 17.6. ve středu do Centra Jasoň Praha 4. Vstupenky v předprodeji můžete koupit na webových stránkách jasoňcentrum.cz a nebo na facebookových stránkách jasoňcentrum. Těšíme se na vás.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
5: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
4: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
6: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na Force.cz.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: 3. června si kulturní svět připomněl 100 let od narození legendárního amerického básníka Allena Ginsberga. Kulturní magazín UNI k tomuto výročí vydává speciální monotematické číslo věnované jeho životu, dílu i odkazu. Čtěte texty předního českého znalce Beat Generation Josefa Rauwolfa, který přibližuje Ginsbergův příběh, jeho dobu, přátelé i vliv na další generace. Rozšířené vydání magazínu UNI k dostání za standardní cenu. www.magazinuni.cz
11: Reklama na Radio 1.

Ahoj fanoušku, ahoj faninko, vítám tě u dalšího teplého proudu na Rádio 1. Léto je v plném proudu, všude to hučí, pálí a planeta se pomalečku zase trošku víc zapaluje a s tím přichází jako každý rok takzvaný Pride Month, neboli měsíc hrdosti. A zatímco některé parlamenty, jako třeba britský, kanadský nebo ten evropský, vyvěšují dluhové vlajky, tak určitá skupina českých senátorů představila a bez odborného posudku protlačila k hlasování návrh zákona, který by upravoval přístup k tranzicím pro trans lidi. V praxi by to znamenalo, že místo toho, aby hledali cestu k tomu, jak tranzice a život trans lidí usnadnit, třeba v souladu s tím, jak loňský rok rozhodl ústavní soud, tak oni se rozhodli, že naprosto bezdůvodně budou chtít trans lidem v České republice životy naopak velmi stěžovat. Ten zákon nový, ten návrh, tak jak ho tito báječní lidé předkládají, tak asi největší změna v něm se týká toho, že místo lékařského potvrzení by o změně pohlaví rozhodoval soud. Prosím pěkně. Takže trans lidé by museli chodit k soudu, aby ten rozhodl o tom, jestli skutečně jsou nebo nejsou trans, prosím pěkně. A to znamená, že vlastně, přestože stát uznává odborné posudky ve spoustě jiných oblastí, tak v této by je neuznával a měl by o tom rozhodovat soud, což vlastně není, jak bych tak řekl, není to, řekněme, odborná komise, ten soud. Jo? No a dále by se museli trans lidi podrobit roční konverzní terapii, která sice není nazývána konverzní terapií, ale je nazývána ročním odborným poradenstvím za účelem odstranění pociťovaného nesouladu s tělesným pohlavím, což ve skutečnosti prostě je roční konverzní terapie, která se bude snažit trans lidi přesvědčit o tom, že to, co cítí, to, jak se cítí a to, jak oni sami sebe vidí, se jim asi jenom jako zdá. Pak je tam taky návrh dvouleté lhůty, kdy by si trans lidé měli vyzkoušet žít v roli toho opačného pohlaví, aniž by měli ale přístup k hormonální terapii a tím pádem vlastně se tělesně k tomu opačnému pohlaví nemohli blížit. Takže by mohli by se sice teda převlíkat a brát si paruky a chovat se tak, jak by možná chtěli, ale bylo by to samozřejmě velmi viditelný, velmi málo uvěřitelný a tak dále a tak dále. V podstatě to, co by mělo pomoct v přechodu do té role, tak by jim nebylo umožněno a tím pádem oni by museli zažívat mnohem těžší situace než doposud. No, tak to jen tak na úvod pro ty, kteří se velmi často ptají, proč vlastně pořád potřebujeme měsíc hrdosti nebo průvody hrdosti, což je takový nešvar, se kterým se třeba já setkávám poměrně často, a to i od lidí, o kterých to třeba nečekám, nebo u kterých si nemyslím, že by to mysleli nějak špatně. Tak dnešní vysílání budeme věnovat tak trošku osvětě, uděláme si takové osvětové okénko a já teďka jenom ještě
přečtu jména těch senátorů, jenom takový výběr těch, kteří navrhují tento zákon, a třeba je to Vladimíra Lutková, což je nějaká městská zastupitelka, která prostě mdlá dlouhodobě na trans lidi pivku, ale je tam i stará známá Daniela Kovářová. To je taková ta erosenka někde ze západních Čech, která je ráda, když ji muži osahávají, a která by pokus o znásilnění lichotil. Jo, to je taková ta paní. Pak je tam Jiří Čuněk, to je takový ten strašně fajn kluk z Moravy. A koho já mám strašně teda rád, tak to je Zdeněk Hraba, bývalý ODS. A to je takový ten je dokonce snad i lékař. A je teda živoucím důkazem toho, že i opravdu velmi hloupý člověk občas dokáže vystudovat vysokou školu, a že i velmi neempatický, sociopatický člověk se může někdy chtít stát lékařem a tím pádem pomáhat. No, já mám pocit, že pan Hraba vůbec jako něco jako pomoc lidem vůbec tento pojem nezná. No, tak to jsou taky čtyři. A pak ještě mě zaujal, a toho jsem neznal, a to ten mě zaujal vzhledem, tak to je Lumír Aschenbrenner z Plzně, prosím vás pěkně. Tak i v Plzni máme transfoby. V Plzni žije moje blízká přítelkyně Dorota, a ta se nad jeho podobou dneska teda se mnou pěkně zasmála. No, tak dnešní teplý proud bude o teplých věcech, a proto, a řekneme si proč, máme stále ještě potřebu a nutnost chodit do ulic a říkat všem, kteří nechtějí naslouchat, proč průchody to bude večírek, proč průvody hrdosti a měsíce hrdosti, proč stále ještě jsou potřeba. Tak, mě jmenuje Radek Horáček, na Instagramu mě najdete jako poodle_tails, a jsem momentálně tady v rádiu taková trošku planoucí homoaktivistka, tak budeme si k tomu hrát pop a moji oblíbenou, třeba teď zrovna moji oblíbenou Agnes.

16, asi 16. ročník. A s tím se pojí jedna věc a to je to, že mě se lidi často ptají, a vím, že nejenom mě, na stejnou věc, proč je to v dnešní době ještě nutný. Často slychám věci typu, já proti ním nic nemám, ale proč to musí takhle veřejně ukazovat, nebo vždyť už máte svoje práva, tak proč se producírujete na ulicích. Já chci věřit, že tyhle otázky většinou nepramení z nenávisti, ale spíš z nepochopení toho, čím LGBTQ plus lidi v každodenním životě procházejí a co Pride ve skutečnosti symbolizuje. Ono se na první pohled asi může zdát, že západní společnost dosáhla bodu úplný rovnosti, ale když se podíváme každý den na sociální sítě, na to, co se třeba právě, jak jsem před chvílí říkal, dozvídáme z parlamentu, ze senátu, tak se to vlastně to zdání té úplně rovnosti zas tak jako úplně jako nedá brát vážně. Občas vidíme vlajky na korporátních budovách, to je taky v podstatě otázka spíše už minulosti, protože víme, že ze všech světových prideů se stahují korporátní sponzoři z těch amerických ve veliký míře, protože se bojí konzervativců Trumpa a bojí se toho, že spojení s pridem jim prostě poškodí biznis. Tady máme tady slavní osobnosti, kteří se otevřeně hlásí ke své orientaci a zákony, které v mnoha zemích garantují ochranu před diskriminací. Jenomže tolerance a skutečné přijetí jsou dvě naprosto odlišné věci. Tolerance znamená, že společnost něčí existenci pouze snáší, dokud zůstává skrytá za zavřenýma dveřma. A to je něco, co to je myšlenka, kterou Pride v podstatě už od svého začátku úplně odmítá. Odmítá myšlenku, že by láska nebo identita měly být něčím, co se musí schovávat. Průvody hrdosti, tak tím pádem nejsou jenom pouhou oslavou nebo karnevalem, nebo jenom kulturní událostí, mejdanem, což se někdy může stát a já tady každý rok mám vždycky před Pridem rozhovor se zástupcem Prague Pride a často hovoříme v první řadě o tom, že Pride není jenom průvod, že Pride není jenom mejdan, ale že jsou to desítky a často až minulý rok to bylo, myslím, že 120 akcí, které nejsou jenom kulturní, ale i osvětový, jsou to přednášky, jsou to třeba i bohoslužby a tak dále. A že vznikly Pridey jako reakce na nějaký systémový útlak a že dodnes vlastně poměrně spolehlivě a to, co jsem před chvílí popsal o tom, jak odcházejí celosvětově ze všech Prideů, od všech Prideů korporátní partneři, tak je to vlastně barometr svobody a lidskosti a politické situace. A abychom pochopili jejich jakoby současný význam, tak se v příštím vstupu podíváme na to, odkud, z čeho, z jakých historických událostí vlastně Pride jako takový nebo řekněme mezinárodní emancipační hnutí neheterosexuálních lidí pramení. No a než takový jakože vážnější, lehce vážnější téma budeme vyvažovat veselým popem a teď tady bude třeba Tate McRae a nebo Magdalena Bay a teď tady koukám, že po nich bude Rose Grey, takže

písnička POS v jazyku mé branže, to znamená point of sale, ale tato písnička byla o něčem jiným a byla o tom, že Hemlock Springs se popisuje jako POS, jako piece of shit. Zatím moje nejoblíbenější z dnešního playlistu. My se dneska bavíme o tom, a proč stále ještě potřebujeme prajdy, proč stále ještě potřebujeme si připomínat, co o čem ty prajdy jsou, proč vznikly. No a my se teďka poskytneme takový jakože historický kontext, takový malý historický exkurs, abychom si uvědomili, abychom pochopili, proč pořád ještě chodíme do těch ulic, protože Pride jako takovej emancipační hnutí mezinárodní nezačalo, prosím vás pěkně, ani v parlamentech, ani v restauracích a v salonech při diskuzích a lobbingu, ale Pride začal na ulici. Pride začal jako takovej zoufalý a odvážný protest proti policejní brutalitě a systematickému systémovému bezpráví. A jako klíčový moment lidskoprávního hnutí ve spojitosti s neheterosexuálními lidmi se uvádí, nebo dlouhodobě se historicky spojují začátky mezinárodního emancipačního hnutí LGBTQ+ lidí, se uvádí nepokoje v newyorském baru Stonewall Inn v červnu roku 69. V té době byly v Americe homosexuální vztahy ve většině států nelegální, lidi byli za svou orientaci zatýkáni, vyhazováni z práce nebo dokonce nuceně psychiatricky léčení a společensky likvidováni. Nucené psychiatrické léčení nám teďka předkládají jako alternativu, jako nový, jako část nového zákona i naši čeští senátoři někteří, o tom jsem hovořil úplně na začátku. V Americe to vypadalo takhle, u nás to bylo třeba tak, že informace o sexuální orientaci využívala, zneužívala STB, aby z neheterosexuálních lidí rekrutovala svoje informátory, konfidenty, udavače a tak dále. Byla to tehdy tak silné společenské stigma a lidi se tak strašně báli, aby se to o nich nedozvedla rodina v práci a tak dále, protože to bylo naprosto likvidační, že prostě se báli a často takovým tlakům podléhali. No nic, bar Stonewall byl jedno z mála míst, kde prostě se lidi neheterosexuální, ať gejové, nebo i trans ženy třeba mohly scházet a být sami sebou. Jenomže se stávalo to, že policie tam velmi často dělala razie, geje vydírala, trans ženy zneužívala, často tam docházelo k fyzickému násilí, útokům především právě proti trans ženám. No a když v červnu 69 policie zase tam jednou vletěla, tak se tam holky tak trošku jako nasrali, především teda Marsha Johnsonová, která je považována dodnes za zásadní ikonu mezinárodního emancipačního hnutí neheterosexuálních lidí. Je to černošská transžena a sexuální pracovnice, taky občasná. A pak tam byla ještě Sylvia Rivera. A tyto dvě se rozhodly, že už si to nenechají líbit, že neustoupí. A traduje se, že Marsha si dala do kabelky cihlu a tou cihlou začala ty policajty mlátit po hubě. A tímto incidentem začaly několikadenní protesty,
který v podstatě dalo by se říct, že zažehli moderní boj za práva LGBT Q+ lidí. Oni ty protesty v podobnou dobu začaly v Americe na více místech, ale tyhle ty Stonewallské jsou takové jakože nejvýraznější a často se uvádějí jako prostě ten zásadní milník. Poté se začaly organizovat prajdy po celé Americe, právě průvody v ulicích, protesty hlasitý. A z těch v původně menších a vlastně ilegálních protestů se později postupem času vyvinul dnešní Pride. Nám historie za posledních pár desítek let ukazuje, že každý jedno právo, který dnešní mladí queer lidé zaplať pámbu za to a považují za samozřejmost, tak třeba od dekriminalizace homosexuality nebo až po možnost uzavírat manželství, či u nás stále teda zatím jenom partnerství, že každý takovýhle právo muselo být na většinové společnosti vybojováno a že nic z toho nám nebylo dáno automaticky, jenom tak, že by se někdo v salonku v parlamentu rozhodl, že je, my je asi teda opravdu diskriminujeme a je, oni ty heterosexuální lidi vlastně by měli mít stejná práva, jako máme my. Ne, to se prosím pěkně nestalo. To se začalo dít až po té, co jsme vyšli na ulici, takže proto my do těch ulic stále ještě chodíme, protože chceme taky si vzájemně připomenout, že ta svoboda, kterou teď máme, aspoň částečně, a ta práva, která teď máme, ještě neúplná, prostě nejsou samozřejmost, ale je potřeba se o ně stále zasazovat, protože jak třeba opět zmíním Český senát, se může stát, že nám budou postupně zase odebrána. No, tak to byla další naučné okénko, aktivistické okénko dnešního teplého proudu v rámci měsíce hrdosti, neboli Pride Month. A tato chytrá, vřelá, teplá slova zazněla z úst Radka Horáčka. Najdete mě na Instagramu jako Poodle / Tales, případně moji homo hudbu najdete na Spotify, Apple Music a YouTube třeba. No, tak teď si budeme zase chvilku hrát a pak budeme zase chvilku poučovat. Tak

0: na vlně třpitivého popu napříč všemi pestrými zákoutími queer světa letí i k tobě. Každé liché pondělí od 10 večer na Rádiu 1. Tak si nasaď měkké bačkůrky, připrav se nejen na hudbu a vykrucaj s námi. Teplý proud.
1: Dneska večer se bavíme o tom, proč stále ještě existují prajdy. Častým argumentem kritiků je tvrzení, že dneska už přece nikdo nikoho nediskriminuje. A z právního hlediska to se dá chápat, situace se nepochybně výrazně zlepšila, ale sociální realita, každodenní realita i na té ulici je mnohem komplikovanější, protože diskriminace v 21. století totiž v západním světě málo kdy mívá podobu otevřeného fyzického násilí nebo jakýkoliv útoku na ulici. I když k tomu bohužel stále dochází, já mám za poslední 2 roky osobně 3 nebo 4 zkušenosti, kdy mě někdo slovně na ulici napadl za to, že jsem gay. A mnohem častěji totiž ta diskriminace a napadání mají podobu takových jako četných mikroagresí, předsudků, strukturálního znevýhodnění. LGBTQ plus lidi dodnes čili situacím, který si prostě heterosexuální většina vůbec neuvědomuje, neumí představit. Jde o třeba o strach chytit partnera za ruku, nebo obavu z reakce kolegů v práci, občas třeba u lékaře, neustálý zvažování, jestli je bezpečný někde provést coming out, třeba před tím, když si pronajímáte byt od někoho, ono se to třeba co se coming outu týče, tak je taková zažitá představa, že ten se uděje jednou za život a od té doby je to vlastně všechno v pohodě. Ale ta realita je taková, že k tomu coming outu v určitý podobě dochází v podstatě každý den, protože v podstatě každý den potkáváme nový lidi a setkáváme se v sociální interakci s neznámými lidmi, se kterými prostě před kterými člověk řeší, jestli do jaký míry může nebo nemůže být otevřený. Je to opravdu denně. Já třeba chodím do tělocvičiny, do posilovny, kam chodí takový jeden typ. Já si myslím, že asi vím volič koho. A ten prostě od chvíle, kdy pochopil, že nejsem heterosexuální většina, že nepatřím k heterosexuální většině, tak se na mě velmi nepříjemně kouká a já třeba jako když se někdy stane, že tam je méně lidí a on tam zrovna je, tak mi není úplně jako příjemně, ne, že bych měl strach, ale vím, že on řeší, že občas u mě někde vidí duhovou vlaječku, nebo že občas, když se zapomenu odlakovat nehty, nebo tak něco. A to prostě není příjemný. A nevíte prostě, v jaký přijde náladě, co ho popadne. A takových situací se člověk do takových situací se člověk dostává opravdu jako denodenně. Statistiky z celého světa opakovaně ukazují, že třeba queer mládež vykazuje výrazně vyšší míru depresí, úzkostí, pokusů o sebevraždu ve srovnání s heterosexuálními vrstevníky. A velmi často se setkávám s tím, že si lidé myslí, že tento fakt je způsobený orientací samotnou, ale ono to tak není. Ono to je tlak okolí, menšinový stres, pocit izolace, strach z odmítnutí ze strany rodiny či společnosti, spolužáků. Ve sportovních klubech je to často stále ještě velký problém. A když někdo jako říká, že se nám vůbec nic neděje, že jsme jenom jako přecitlivělí, tak v podstatě tyhle ty situace naprosto jako buď nechápe, nebo je nezná, nebo je úmyslně přehlíží. A Pride je proto dnem, kdy většina z nás, kteří na něj přijdeme, kteří na něj jdeme, tak se cítíme, že jsme přijati, že jsme součástí skupiny, která skupiny lidí, kteří na tom jsou stejně, skupiny lidí, kteří prožívají stejné problémy a skupiny lidí, kteří se potýkají s třeba právě každý den s nějakou mikroagresí ze strany většinové společnosti a právě proto dáváme okolí najevo, že jsme tady taky, že si zasloužíme úplně stejný respekt jako všichni ostatní a že se prostě nebojíme si o něj říct. Tak. Úplná studnice. Tak. Budeme chvíli zase hrát. A pak já se rozmyslím, jestli tohle už stačilo. Nebo jestli vás naleju ještě trošku víc a pod tlakem.

někým ze zástupců Prague Pride si budu povídat, jako již každoročně, o programu a o tom, co se letos v rámci Prague Pride bude dít. Takže budete mít pokračování. Dnešní večer už tak budeme spíš jen tak jako pohrávat a já jsem právě zjistil, že jsem dneska hrál dvakrát Debbie Dawson i Chemical Reaction a první byla You Killed the Music, to byla úplně úvodní písnička a Debbie Dawson je moje nová oblíbená paní, no není úplně nová, ale já na ní vždycky zapomenu, že je moje oblíbená a pak se na ní počase vzpomenu a vzpomenu si, proč je moje oblíbená. Je to tak jako fajn. No a máme tady dneska ještě několik. Zase jsem zjistil, že instinktivně mám především ženy na tom dnešním playlistu. Byl tam slovy jeden muž číslem jeden muž a byl to prostě jenom jeden muž. No, to jsem prostě já. Já mám v tom popu prostě radši ženský. Mně přijde, že to dělají líp. No, budeme si chvilku ještě hrát, máme před sebou poslední půl hodinku a taky využijeme. A teď nás čeká Chloe Kiša Kviša. No,

dneska si hrajeme trošku mimo ten popový mainstream. Nejsou to úplně nejznámější jména, ale možná o to lepší, a kvalitnější hudba. Dnešní Teplý proud se pomaličku, ale jistě blíží ke svému konci. Já se s vámi rozloučím, děkuju vám za pozornost a uvidíme. Uslyšíme se za 14 dní, protože bude další každé liché pondělí a to znamená, že přijde Teplý proud. Máme před sebou ještě 4 písně, tak šup šup, ať to bude hrajem, protože po mně přijde kardiostimulátor.

Příjemný noční či jakýkoliv jiný čas vám od svých mikrofonů přejí Petr Ferenc a Matěj Kratochvíl. To značí, že to je kardiostimulátor. Ten dnešní má pořadové číslo 263 a čeká vás v něm tenhle svět viděný z Mexika a zimní tření. Nejprve ale přijdou ženy. Mnoho žen.

Many, Many Women je novela Gertrudy Stein, americké spisovatelky žijící po většinu života ve Francii. Poprvé vyšla ve 30. letech 20. století a je typickým příkladem jejího radikálního stylu, pracujícího s jednoduchými větami a jejich proměnlivým opakováním. V letech 70. na tento text narazil český skladatel Petr Kotík, tehdy již usazený ve Spojených státech, a rozhodl se jej zhudebnit. A to celých 80 stran textu. Výsledkem je kompozice, jež může trvat až 6 hodin. Na značce Sub Rosa nyní vyšla nová verze v podobě 2 CD a stopáží něco přes 2 hodiny. A z ní nám již zní ukázka.

Skladba Many Many Women Petra Kotíka na text Gertrudy Stein je tvořena 173 sekcemi, které přehrávají či přespívávají vokální a instrumentální dvojice. Celkem je zapotřebí 12 lidí. Kromě spárovaných sopránů, tenorů, baritonu a basu slyšíme dvojice fléten, jednu z nich drží sám autor, trubek a trombónů. Melodické linky jsou vedeny důsledně v paralelních kvintách. Každá dvojice se rozhoduje, které sekce provede a jak dlouhé mezi nimi bude dělat pauzy. Každé provedení tak je originálem. Dosavadní dostupné nahrávky této kompozice byly většinou sestřihy koncertních provedení. Aktuální verze od Sabrosy vznikla studiově pod produkčním vedením Petrů Buckley a Studeného. Kromě zmíněného dvojcD najdete nahrávku i na Bandcampu.

0: Kar, dio, stimu, lator.
1: Multiinstrumentalista Steven Brown byl a snad dodnes je duší Tuxedo Moon, nejevropštější ze všech amerických hudebních skupin. Rojí se fámy, že pauza, kterou si kapela byla nucena dát po smrti baskytaristy, není na pořád. Mezitím se trojce hudebníků, kteří Tuxedo Moon aktuálně tvoří, schází na různých sólových a duových projektech. Aktuální deska klávesisty, dechaře, zpěváka a skladatele Browna se jmenuje In This Very World. The poet said it, and I know it's true. When you watch the stars, they look after you. I look to the moon,

price for this? Will you? Will

V hudbě Stevena Browna se setkává avantgarda s romantismem i kavárna s džunglí. A výsledkem je rozpoznatelný styl bez jakéhokoliv galimatyáše. A to dojde i na Šostakovičův valčík, Bowieovskou cover verzi, protest songy i na píseň o indiánské samosprávě vyhlášené v mexickém městě Čerán, kde se místní před 15 lety rozhodli nenechat vláčet drogovými kartely, nelegálními těžaři a skorumpovanými politiky. Zatím jim to, zdá se, funguje.

Steven Brown už dlouho žije v mexické Oaxace. Album In This Very World mu ale na konci března tradičně vyšlo v Belgii, jako vždy u značky Cramped Discs. Existuje jako CD a bandcampový download. Nothing works.

Totoaba je druh ryby vyskytující se výhradně v mexické části Kalifornského zálivu, která vydává v období tření intenzivní zvuky. Totoabas je duo, v němž spojují síly dva obvyklí podezřelí domácí volně improvizační scény, Petr Vrba a Zdeněk Závodný. Ten první třímá trubku a elektroniku, druhý dudy a kontraaltový klarinet. Právě tento mohutný instrument slyšíme ve skladbě Bladders, Bloody Bladders, první polovině čerstvě vydaného alba Winter Spawning, tedy zimní tření. Název skladby, který bychom mohli přeložit jako zatrolené měchýře, odkazuje ke vzduchovému orgánu zmíněných ryb. Ten se stal jejich prokletím, protože si v Číně vysloužil pověst zázračného omlazujícího pokrmu a tím vedl k téměř k vylovení tohoto rybího druhu.

Album Winter Spawning Dua Toto Abbas vyšlo coby společná iniciativa značky 13 Raw Petra Vrby a francouzské Circum Disc. Jeho druhou polovinu tvoří track s instruktivním názvem. Sedněte si doprostřed, lehce se pohupujte a pomalu otáčejte hlavou ze strany na stranu. Pokud se budete názvem řídit při poslechu, možná lépe uslyšíte, jak elektronické procesování Petra Vrby ovlivňuje zvuk skotských dud, na něž hraje Zdeněk Závodný.

Ještě pár vteřin a tření není. Končí kardiostimulátor s číslem 263. Jako vždy jej pro vás připravili Matěj Kratochvíl a Petr Ferenc a jako vždy naslyšenou za 2 týdny.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

fíčka, emblem česnácka a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Bluzující špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina vychová v rovnoci muže. Izrael super pozemek, oblékaj se do gala. Byl zradý na tu rozi, patře už od